0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků. Bez počet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

zase nic neděláš, nic neděláš. Chrápeš pořád jenom na tom otomanu Poděkovi. No co na mě koukáš, co koukáš? Jenom koukáš, nebo se přebaluješ v tom harampádí, který ho máme plný kůlny. No, to nám bude jednou kožitku. To bude věno pro dceru, nebo co? Ty budiš k ničemu. Ty jenom leštíš ty svý věčný cibule. Ty kutile domácí. To je hrozný, to je strašný život. Věčně jenom leští cibule.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků. Bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz. Víkendový guláš Radia Beat.
1: Guláš začneme v Boskovicích, protože tam řeší záhadu hlavolamu. Nejde o to, jak dostat ježka ven z klece, ale co s ním? Řeč je o umělecké instalaci od sochaře Patrika Proška, která je v podstatě obří napodobeninou hlavolamu. Od loňska výtvor zdobí historické jádro města. Město řeší, co s ním bude dál. Jedni říkají, že to je mimořádný počin, a druzí, že ohyznost, kýč a paskvil. Zásilkovna oznámila zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. No a do legendárního kina nás pozve kolega Savana.
2: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Čedíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. A tady je další rocková klasika.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

sign.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výlet plný zajímavostí.
3: Než se vydáte na zámek Ploskovice, tak doporučuji navštívit letmo historicky významné sousední město Litoměřice, přezdívané Zahrada Čech. A to ne kvůli populárnímu výstavišti, to si název vypůjčilo od předků. V písemnostech se toto přirovnání objevuje už v 17. století. Ve století 19. ho pak oprášili obroditele. Sídelní význam umocňuje také poloha nad soutokem Labe a Ohře, dvě obchodní trasy od Chebu a Prahy. A tak není divu, že se sem hrnuli movití a významní lidé a stavili honosná sídla pro rekreaci a reprezentaci. Tímto příkladem je zámek Ploskovice. Ten nechala postavit na staré tvrzi Marie Anna Františka Toskánská a odešla sem od manžela ze zákup. Pak se sem odstěhoval abdikovaný císař Ferdinand I. po bouřlivém roce 1848. Potom ho převzal Franz Josef. Tímto však nekončí. Co bylo dál a nemálo, poví průvodci. Zámecký park nyní kolonizují luční pávy.
2: Pražské letiště Václava Havla získá nové dálkové spojení do Asie. Tajvanská letecká společnost Starlux Airlines spustí od 1. srpna přímou linku mezi Prahou a Taipei. Stane se tak jejím vůbec prvním pravidelným spojením do Evropy. Spoj bude zpočátku letat 3x týdně, a to vždy v úterý, čtvrtek a sobotu s odletem z Prahy v 10:20 a příletem do Taipei v 5:10 následující den. Od října přibude 4. týdenní let v pondělí. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Halloween na Radio Beat.
1: Ano, je to tady, přátelé, víc jak 40 let na scéně. V osmdesátkách natočili mimo jiný, dvě významný alba, který je zařadili do toho metalového světa na ty první příčky. Významná power metalová kapela. No, to všechno jsou Halloween. A o tom všem si budeme povídat celý tento víkend, protože celý tenhle víkend je věnovaný především kapele Halloween. Taky každou hodinu dáme malinkou, jednoduchou soutěžičku, protože ten, kdo se dovolá na číslo 210, 32, 33, 34 ve vhodnou chvíli, dostane zvláštní výtisk časopisu Spark, který je taky výhradně věnovaný kapele Halloween. No, je toho ještě mnohem víc, ale pojďme hrát Halloween Burning Sun. To je rok 2013.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: 30 let historie kapely v jednom víkendu. Na Rádiu B.
1: No a pojďme do historie. Legendární power metalová kapela Halloween byla založena v roce 1984 už v Hamburku. Byla založena členy kapel Iron Fist a Gentry. První sestavu tedy tvořili zpěvák a kytarista Kai Hansen, basák Markus Groskopf, kytarista Michael Weikat a bubeník Ingo Schwichtenberg. Po vydání eponymního EPčka a potom jejich debutového alba Walls of Jericho v roce 1985 se tahle ta parta rozrostla o zpěváka Michaela Kiskeho. No a Kai, tedy Kai Hansen, se místo toho zaměřil víc na kytaru. Tady je píseň z roku 1987, Twilight of the Gods.

0: 40 let. 40 let. 17 desek. 17 desek. A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na Rádiu Beat.
1: Ano, poutavé čtení v časopisu Spark, to připomínám, o něj budeme za chvíli soutěžit o jedno toto číslo. Připomínám, telefonní číslo jsem do studia 210 32 33 34. Teď ovšem ještě nějaký informace. Poté, co do kapely Halloween přišel Michal Kiske, stala se kapela pětičlenou, no a v rámci téhletý sestavy vydali Halloween dvě světoznámé desky. Keeper of the Seven Keys Part 1 v roce 1987 a Keeper of the Seven Keys Part 2 v roce 1988. No a tyhle ty alba Halloween zapsal jako významnou metalovou nebo heavy metalovou kapelu a vedla tato alba ke vzniku žánru power metal. Připomínám, že je to druhá polovina 80. let, ano. Kai Hansen kapelu brzy po vydání alba Part 2 opustil a byl nahrazen Rolandem Grapovem. Potom, co Hansen Halloween opustil, založil další velmi populární kapelu Gamma Ray. A to už je zase trošku jiná kapitola. Mr. Torture, rok 2000.

0: Když vytočíte číslo 210 32 33 34 a dovoláte se, já vám dám otázku jednoduchou a když vy správně odpovíte, získáte jeden výtisk časopisu Spark, který je věnovaný výhradně kapele Halloween. Já myslím, že je to jasný a už ten telefon zvedám a ptám se, kdo je tam? Halo? Halo? Slyšíme se? Asi se neslyšíme, nebo nevím, jestli je něco špatně. Tak zkusíme někoho jiného ještě, dobře, nepovedlo se na první pokus.
1: Ahoj, halo? Tady Pepa.
0: Nazdar, kdo je tam?
1: Pepík, ahoj.
0: Pepík, nazdar Pepíku, hele, dám ti otázku jednoduchou, jak jsem řekl. Kdo byl úplně prvním zpěvákem kapely Halloween? Tak. Pepo, seš tam nebo nejseš?
1: Jsem.
0: No, tak víš to nebo nevíš?
1: Adams Derrick.
0: Ne. Není to tak, úplně prvním zpěvákem nebyl. Tak jo, díky, hele, měj se, zkusíme někoho jiného, čau. Tak, někdo jiný, určitě se dovolá, je mi to jasný, už to tady drnčí. Halo, kdo je tam?
2: No, ahoj, Dare, Tonda.
0: Nazdar, Tondo, kdo byl prvním zpěvákem kapely Halloween?
2: No, za mě by to byl Kai Hansen.
0: Kai Hansen, ano, přesně tak, protože poté, co přišel Michal Kiske, tak Kai se spíš věnoval hře na kytaru. Tak, abych to řekl takhle. Jo, výborně, jo. Výborně. Toníku, časopis, nebo jeden výtisk časopisu Spark je tvůj. Jenom tě poprosím, aby si mi zůstal na chviličku ještě na telefonu, nezavěšu, ať se napíšu adresu. Zatím, dobře. Tak jo, za chvilinku se uslyšíme. No a my si pustíme Halloween. Heavy metal, to je slavná skladba. Heavy metal is the law, rok 1985.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme u financí, protože minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by tak mohla být 26 900 korun. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000 lidí. To, že extrémním horkům ještě není letos konec, avizovali meteorologové už dříve. Teď ale prozradili, kdy vedra znovu udeří. Existují už také odhady, jak vysoko teploty tentokrát vystřelí. Podle Meteocentra by k nám vlna veder měla dorazit právě v těchto dnech. Horka by pak měla na území Česka setrvat i během dalšího týdne, tedy do 19. července. O jedné nepříjemné zdravotní infekci teď Honza Navrátil.
2: Na narůstající počet infikovaných s varabem reagují také odborníci na hromadnou dopravu. Ti tvrdí, že riziko přenosu této infekce je v hromadné dopravě minimální. Běžné cestování, držení se madel nebo sezení na sedadlech není nebezpečné. Pro přenos infekce je nutný dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
1: To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.

0: se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na rádiu.
1: Ano, Halloween na rádiu Beat, dá se říct, že výhradně v tom speciálním bloku je 9 hodin a 7 minut. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. Teď už píseň The King for a Thousand Years z roku 2005. Připomínám, že si budeme povídat informace ke kapele Halloween a každou hodinu soutěžíme o jeden výtisk speciálu časopisu Spark, který je věnovaný právě kapele Halloween, jak jste už slyšeli, třeba reklamně na tenhle časopis, tak obsahuje články, profily jednotlivých členů, plakáty, takže opravdu pro fanoušky Halloween tenhle výtisk z Parku opravdová lahůdka, co si budeme povídat.
2: Forgotten in his Reich of Shadows, banned forever, one thought. The Lord of Evil was given name and place of the Seventh Sea. Shelter of the Seventh Key. Who was betraying us? I guess you know. There would be more than one name to name. Now he, whose name is many, searches for the one strong enough to survive as his terrestrial hand. Enticement and promise will crown a king, a puppet on a string, for 1,000 years, so they sing.

Radio Beat. I taková kapela jako Halloween měla své krize, ta první přišla na začátku 90. let, to znamená, že po počátku, úspěšném počátku v té druhé polovině 80. v 90. přišla ta už zmiňovaná krize. První dvě alba bez Hansena, Pink Bubbles Go Ape z roku 1991 a Chameleon z roku 1993, byla opravdu komerčním selháním, i kritika nechválila vůbec, fanoušci taky jaksi nebyli spokojeni, no a tato situace mezi členy vyvolala napětí a vedla k odchodu bubeníka Ingo Schwichtenberga a zpěváka Kiskeho. No a na jejich místo nastoupili Uli Kuš a Andy Deris. Pak přišla jedna velice smutná chvíle. Ingo Schwichtenberg spáchal v roce 1995 sebevraždu. Alba vydaný v sestavě Kuš, Deris a spol, tedy alba Master of the Rings z roku 1994, The Time of the O's z roku 96 a Better Than Raw z roku 98 byla konečně fanoušky kritikou přívětivě přijatá. No a Halloween se dostali tedy z krize a opětovně se zařadili mezi úspěšný kapely. Takže jak vidíte, tu krizi z počátku 90. překonali, protože co? Protože je to výborná kapela, to je jasný. Dr. Steen, rok 1988.

0: na Rádiu B.
1: 210 32 33 34, číslo sem do studia. Volejte, přijde lehká otázka, snadná odpověď, troufám si říct. No a jeden výtisk časopisu Spark, jeden výtisk speciálu, který je věnovaný výhradně kapele Halloween, je váš. Tak, už mi někdo volá, Tak, kdo je tam? Halo, slyšíme se, teď se budeme slyšet. Halo?
2: Ahoj, ahoj Petr.
1: Nazdar Petře, tak lehká otázka. Z kterého města nebo v kterém městě vznikla kapela Halloween?
2: Hamburg?
1: Ano, v Hamburku, výborně, gratuluju. Zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme z Parky tvůj, jo? Díky zatím.
2: Jo, díky moc.
1: Čau, čau, no a my si pustíme Andyho, tedy Andyho Derise, zpěváka, nebo jednoho ze zpěváků kapely Halloween, abych to upřesnil. Tady je jeho solový projekt, skladba The Best You Don't Need To Pay Here.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
2: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery.
3: Halloween na Rádiu Beat.
4: No, i začátek novýho milénia pro kapelu Halloween nebyl zrovna vele úspěšný. Bojovali s tím, jak mohli. Album The Dark Ride z roku 2000 nebylo fanoušky dobře přijato. No a vedlo k vyhození Rolanda Grapova, kterýmu neúspěch dávali kluci za vinu kvůli počtu písní na albu, který napsal. Taky bubeník Uli Kuš kapelu opustil a společně s Grapovem založili pak kapelu Masterplan. Dark Ride se mezi úspěšný alba zařadilo až později. Tedy bylo později doceněno. Znáte to, to je takový ten efekt slavných třeba skladatelů z dávných dob, nebo prostě vůbec umělců, kteří za svýho života moc úspěch nemají a potom se jejich muzika po mnoha desetiletích, možná staletích hraje o stopéro, a nebo u malířů je to zase, že se jejich obrazy pak prodávají za strašný prachy, ale za jejich života je to bída. No a to byl v podstatě osud alba kapely Halloween Dark Ride. Grapova nahradil v kapele v téhle době Saša Gessner, ale pokusy najít novýho bubeníka byly marný, chaotický. Další album Rabbit Don't Come Easy z roku 2003 nakonec nahrál, to je zajímavý, Mickey D. Mickey D je švédský rockový bubeník, hudebník, vlastně multiinstrumentalista, který je známý především jako člen poslední sestavy kapely Motorhead. Mezi lety 1991 až 2015 hrál taky se skupinou Kinga Diamonda a jako host se taky objevil na albu Rabbit. No zkrátka, vypučený bubeník. Kapela Halloween nakonec našla stabilního bubeníka v Danielu Leblovi v roce 2005. No a v rámci téhle sestavy, která byla nejdelší ve své historii, nebo v historii kapely Halloween, vydala kapela 4 úspěšný, konečně úspěšný studiový alba. Keeper of the Seven Keys, The Legacy 2005, Gambling with the Devil 2007, Seven Sinners 2010 a Straight Out of Hell z roku 2013. Jenom doplním, jejich 15. studiový album My God Given Right vyšlo 29. května v roce 2015. Tak, teď to máme v kufru a my si z roku 2021, což je ještě blíž k současnosti, samozřejmě pustíme od Halloween skladbu Down in the Dumps.

0: Radio Beat. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Víkendový guláš Radio Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích propojila díla výtvarníků, kteří působili proti komunistickému režimu. Na nové výstavě ukazuje českou výtvarnou scénu spojenou s chartou 77. Cílem je podle ředitelky galerie a kurátorky výstavy Barvy nesouhlasu Dany Veselské připomenout události, které podpisu dokumentu před 50 lety předcházely, a také ukázat, že svoboda není samozřejmost.
2: Na počátku charty byly velké procesy, které dělali komunisti s tou scénou alternativní kultury. A jednou z nich byl proces se členy hudebních skupin Plastic People of the Universe DG 307 a ten proces se odehrál v září 1976. To byl jeden z impulzů, který vedl ty lidi kolem charty, aby sepsali vlastně ten dokument, to prohlášení charty 77, ve které je ten proces s těmi hudebníky i přímo zmíněn.
1: Od pátku 18. do pondělí 28. září budou ve Vladislavském sále na Pražském hradě vystaveny pro veřejnost korunovační klenoty. Vystaveno bude letos i korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude zdarma. Klíčníci vyjmou klenoty z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září. Další tři dny budou klenoty moci navštívit školní výpravy. Pak se výstava otevře pro veřejnost. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu Beat.
1: Já furt nevím, co ten Bryan Adams má v té své muzice, protože ta jeho muzika neuvěřitelně, aspoň z mý zkušenosti, neuvěřitelně přitahuje slečny a dámy, paní prostě, no prostě ženský, ano. No tak asi to nějak umí na ně zahrát, no. Ale nakonec písnička Somebody je úžasná. Právě dohrála, je 14 minut po 10. hodině od mikrofonu Rádia B2, zdraví Dan Kohout a pojďme opět ke kapele Halloween. Já chci připomenout ještě jednu takovou událost, která už je teda 10 let stará, jo, ale v historii kapely velice důležitá. 14. listopadu 2016 kapela oznámila, že se k ní oba bývalí členové, Kai Hansen a Michal Kiske, pro tour s názvem Pumpkins United World Tour připojí. No, to byla velká zpráva pro fanoušky. V roce 2017 a 2018, tedy že přijde tohleto zblížení a znovu setkání, a taky se to stalo. Nebyl to kec, skutku Kai i Michal znovu byli zpátky v kapele pro tohle turné. Turné skončilo jako největší v historii kapely, protože zahrnovalo 69 koncertů a trvalo 14 měsíců. No, to bylo poježděníčko. 4. října 2019 pak vyšlo živý album United Alive z Madridu a živý DVDčko Blu-ray United Alive. No, tak v skutku bylo to obrovský show, no a fanoušci Halloween, já se ani nedivím, skákali radostí. No a když už jsme teda u toho turné, když už jsme se zmínili o tomhle dlouhém turné, tak bychom si mohli dát živák od Halloween. Co říkáte? Tak co byste řekli záznamu z roku 1996 a pustím písničku Steel Tormentor.

0: Že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na rádiu.
1: No a mám tady další Spark, další výtisk časopisu Spark, který je věnovaný výhradně kapele Halloween. Články, profily, plakáty, úžasný číslo tedy. Rozhodně pro fanoušky kapely Halloween. Co si budem povídat? Zase jednoduchá otázka, snadná odpověď a časopis je váš. Schválně, kdo se nám dovolal. Haló, slyšíme se?
2: Ahoj, tady Petr.
1: Nazdar, Peťo. Tak, já jsem o tom mluvil dnes dopoledne. Ano. Když jsem tak ve stručnosti sjel tu historii kapely Halloween. A taky jsem mluvil o tom, že v roce 1987, potažmo v roce 1988, kapela vydala dvě světoznámé desky. Víš, jak se jmenují ty desky? Jak se jmenují ta alba?
2: Mluvíš o Keeper of the Seven Keys?
1: Ano, mluvím o Keeper of the Seven Keys Part 1, tedy v roce 87, že ano? A Part 2 v roce 88. Peťo, výborně, super, tak časopis super, je tvůj. Vydrž mi na telefonu, ať si tě zapíšu a gratuluju. Jo?
2: Taky díky.
1: Zatím vydrž, no a my si pustíme Halloween, samozřejmě jak jinak, Murder, rok 1985.

0: večera Halloween na Radio Beat.
1: A teď jedna lahůdečka z jednoho velice zajímavého alba. Alba kompilačního, musím tedy říci. Unarmed Best of 25th Anniversary. To je šestý kompilační album kapely Halloween. No a jedná se o kompilaci k oslavě 25. výročí kapely. No a ta kompilace obsahuje znovu nahraný verze písní Halloween, ale v takovém akusticko-symfonickém stylu, by se dalo říct. No a na tomhle albu hraje, pozor, Pražský symfonický orchestr, který doprovází v některých písních kapelu Halloween. Je to opravdu velice povedený album, zazní velký hity z posledních teda 25 let v trošku jiným kabátu, ale mě osobně se to strašně příjemně poslouchá. Tak schválně pustím vám z tohoto kompiločního alba skladbu, která se jmenuje A Tale That Wasn't Right. No a je to skladba, která vyšla na Kýpru, mimochodem, ano. Tak, ta nahrávka je z roku 2009, jestli jsem to neřekl, a ta skladba je teď připravena pro vás.

0: Rádio B.
1: Už jsem se dnes dopoledne několikrát zmiňoval o průlomovém albu, respektive albech Keeper of the Seven Keys Part 1 a Part 2. Pojďme se u té druhé, teda u druhé části Part 2, trošku pozastavit, ale nebudu zas tak tolik zdržovat, nebojte se. Třetí album kapely Helloween, pro upřesnění, vyšlo v roce 1988 tedy, no a navazuje na úspěšnou první část. Michael Weikat se dostal na pozici hlavního skladatele, jak vidno, šlo mu to velice dobře. Deska je jedna z nejvlivnějších v metalu a ukazuje opravdovej talent, drive kapely v tomhletom období. Album bylo úspěšný po celé Evropě, Asii, ale i v USA. Z alba vzešly singly, abych vám to album přiblížil, Dr. Steen, už jsme si hráli tuhletu skladbu, a taky třeba další velký hit I Want Out. Skladba I Want Out byla znovu nahrána kapelami Gamma Ray nebo Hammerfall či sonáta Arktika. Určitě tato skladba dnes ještě na rádiu být zazní, to se nebojte. Já bych vybral trošku jinou, ne tak známou, jako je I Want Out, že jo? Z alba Keeper of the Seven Keys Part 2. Ta se jmenuje You Always Walk Alone.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme v Boskovicích, protože tam řeší záhadu hlavolamu. Nejde o to, jak dostat ježka ven z klece, ale co s ním? Řeč je o umělecké instalaci od sochaře Patrika Proška, která je v podstatě obří napodobeninou hlavolamu. Od loňska výtvor zdobí historické jádro města. Město řeší, co s ním bude dál. Jedni říkají, že to je mimořádný počin, a druzí, že ohyznost, kýč a paskvil. Zásilkovna oznámila zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. No a do legendárního kina nás pozve kolega Savana.
2: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Čadíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. A tady je další rocková klasika.

0: 40 let. 40 let. 17 desek. 17 desek. A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na Rádiu Beat.
1: Ano, Halloween na Rádiu Beat, 11 hodin a 7 minut. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout a pojďme k albu, který vyšlo v roce 2025, tedy loni, že jo, logicky, ano. To album se jmenuje Giants and Monsters. Je 17. To jsme teď před chvílí taky slyšeli, tedy poslední zatím. A produkoval ho Charlie Banfaidem a Dennis Wardem. Vyšlo konkrétně 29. srpna a docela se mu dařilo. Album Giants and Monsters se vyšplhalo do top 20, nebo top 20, chcete-li, mezinárodních žebříčků. Například první místo v German Rock and Metal Albums, třetí místo v Německu, Polsku, Švýcarsku, čtvrtý místo v UK Rock and Metal Albums, pátý místo v Rakousku, Francii, šestý místo ve Švédsku a tak dále a tak dále. Zkrátka do prvních desítek až dvacítek. V Česku taky vyšlo tedy. Umístilo se sice na až, dejme tomu, v uvozovkách, 51. místě, ale bacha, prodalo se přes 5000 kopií alba a stalo se tím pádem zlatým albem. Tak, pojďme si pustit z tohoto alba, tedy z alba Giants and Monsters, skladbu třeba, kterou jsem vybral, jo, ta se mi líbí. We Can Be Guts.

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu Beat.
1: Tak přátelé, další, kdo chce časák, speciální číslo časopisu Spark, tak, který je věnován výhradně kapele Halloween, úžasný plakáty, články, profily a tak dále a tak dále. Takže počteníčko pro fanoušky Halloween, ale nejen fanoušky kapely Halloween. Tak, já zvedám sluchátko. Halo, kdo je tam?
2: No, Jirka, ahoj.
1: Nazdar Jiří. Hele, už to tady bylo několikrát slyšet. Já myslím, že to pro tebe bude úplně jednoduchý. Kolik desetiletí nebo kolik let takhle už jsou Halloween na scéně a popřípadě kolik za těch mnoho let, teď jsem to málem prozradil, vydali alb, ale to už je spíš doplňující otázka.
2: No tak jestli jsem dobře poslouchal, tak vznikly v roce 84, takže už je to přes 40 let.
1: Přesně, no, 85 mám dojem, no a to je jedno, celkem se nemusíme trefit. Mně šlo o těch 40 let, ano, přesně tak. Něco přes...
2: Těch 10 mám takovej pocit, že je 17.
1: A řekl jsi to naprosto 100% správně, nemám vůbec žádných námitek, Spark je tvůj, je to fakt vyvedený číslo, já jsem si v tom tady listoval, respektive neustále listuju a pro mý kamarády, který mají rádi metal a mají rádi Halloween, bych nejradšej z toho časopisu vytrh ty plakáty, ale to nesmím udělat samozřejmě, tak ty je budeš mít pro sebe. Prosím tě, zůstaň mě ještě, Jiří, na telefonu, protože si tě musím zapsat, ano? Tak, vydrž mi, nezavěšuj. No a my si pustíme od Halloweenu skladbu The Chance. Vidíte, Jirka dostal šanci a využil jí. Tak, The Chance, Halloween.

0: se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na rádiu Beat.
1: No a vracíme se na úplný prvopočátek kariéry kapely Halloween, to znamená do poloviny 80. let. Walls of Jericho, to je první studiový album této party a vyšlo v roce 1985. Sehrálo zásadní vliv ve vývoji speed metalu. A pozor, v roce 1988 byly EPčka Halloween a EPčko Judas přidány na Walls of Jericho a od té doby je album vydáváno jako rozšířená kompilace. Takže píseň, kterou vám za chvíli pustím, Warrior, tak ta na tom původním vydání není, je až na té rozšířené verzi. Ano, kdybyste to chtěli nějak hledat. A určitě tedy dohledáte. Jenom taková technická pro vás, fanoušci kapely Halloween, určitě tuto informaci mají dávno zabudovanou v hlavě, ale vy, co třeba byste se o to zajímali, tak pozor na to, musí to být ta rozšířená verze prvního alba Walls of Jericho. Ano, abyste našli skladbu Warrior a další taky samozřejmě. Tak já vám to pouštím, tady to máte, jak na podnosti.

0: Studio Beat.
1: Tohle vám musím pustit. To je nádherná záležitost, tak trošku jiná, než když začínali Halloween. Na albu Giants and Monsters z roku 2025 totiž najdete i skladbu Universe Gravity for Hearts. No a je to skladba, kterou napsal kytarista Sasha Gessner. Je to taková monstrózní, no spíš bych řekl monumentální skladba. Epická skladba, ona má přes 8 minut a v skutku v sobě má takovou vznešenost, abych tak řekl. A hodně se podobá takovým těm severským, no nechci to říkám špatně, takovým těm rockovým baladám v podání severských kapel, jo. Takový ty hrdiny eposy, by se dalo říct. Takže takhle to zní, nebudu to dál vysvětlovat, nejlepší bude, když vám tu skladbu pustím, ale fakt je to vyvedený, má to opravdu koule, bych řekl, jo, ta skladba, a mě hned na první poslech mě uchvátila. Takže skladbu Universe Gravity for Hearts najdete na tom posledním albu Giants and Monsters. Kapela Halloween.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výlet plný zajímavostí.
2: Než se vydáte na zámek Ploskovice, tak doporučuji navštívit letmo historicky významné sousední město Litoměřice, přezdívané Zahrada Čech. A to ne kvůli populárnímu výstavišti, to si název vypůjčilo od předků. V písemnostech se toto přirovnání objevuje už v 17. století. Ve století 19. ho pak oprášili obroditelé. Sídelní význam umocňuje také poloha nad soutokem Labe a Ohře, dvě obchodní trasy od Chebu a Prahy. A tak není divu, že se sem hrnuli movití a významní lidé a stavili honosná sídla pro rekreaci a reprezentaci. Tímto příkladem je zámek Ploskovice. Ten nechala postavit na staré tvrzi Marie Anna Františka Toskánská a odešla sem od manžela ze zákup. Pak se sem odstěhoval abdikovaný císař Ferdinand I. po bouřlivém roce 1848. Potom ho převzal Franz Josef. Tímto však nekončí. Co bylo dál a nemálo, poví průvodci. Zámecký park nyní kolonizují hluční pávy.
1: Pražské letiště Václava Havla získá nové dálkové spojení do Asie. Tajvanská letecká společnost Starlux Airlines spustí od 1. srpna přímou linku mezi Prahou a Taipei. Stane se tak jejím vůbec prvním pravidelným spojením do Evropy. Spoj bude zpočátku letat 3x týdně, a to vždy v úterý, čtvrtek a sobotu s odletem z Prahy v 10.20 a příletem do Taipei v 5.10 následující den. Od října přibude 4. týdenní let v pondělí. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Na Rádiu B.
1: No a teď mám pro vás připravenou pecku, která není v repertoáru kapely Halloween, ale dá se říct příbuzné kapely. Hned vysvětlím, proč příbuzné. Nevím, jaký byly vztahy mezi členy této kapely a členy kapely Halloween. Do toho bych teď zrovna nešťoural, ale v každém případě přišlo to v té rané fázi a velice úspěšné fázi nebo po té rané fázi kapely Halloween, když vydali druhý úspěšný album Keeper of the Seven Keys Part 2 v roce 1988. Obrovský úspěch a Kai Hansen kapelu brzy po vydání alba Part 2 opustil a nahradil ho Roland Grapov. No a poté, co Hansen Halloween opustil, založil kapelu Gamma Ray. No, vidíte, jaký byly vztahy potom, to nevím, ale jelikož se zase všichni tak nějak vrátili, ti staří matadoři, na to obrovský turné, o kterém jsem taky mluvil, tak asi pokud něco nebylo urovnáno, tak se to potom po letech rozhodně urovnalo. Takže tady kapela Kai Hansena, kapela Gamma Ray a skladba Land of the Free.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
1: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery.
1: Halloween na Rádiu Beat.
2: No, tak jsme si při hudbě kapely Olympic zatrsali rock and roll. To je písnička, která mě moc baví od Olympiku. Přátelé, teď už zase budeme soutěžit o zvláštní vydání, speciální vydání časopisu Spark, který je věnováno kapele Halloween. Kapele Halloween se věnuje i Rádio Beat, a to celý tento víkend. Takže připomínám číslo 210 32 33 34. Klidně brnkněte, dám otázku, jsem ochoten i pomoci, když bude odpověď složitější. A jak to tak vypadá, tak mi někdo volá. Dobrý, už jsem se lek, že to nepůjde. Kdo je tam? Haló, slyšíme se?
3: Pepík, ahoj.
2: Nazdar Pepíku. Hele, Pepíku, ty už jsi dneska volal nebo nevolal?
3: Jednou.
2: Jednou, ale netrefil ses, viď?
3: Netrefil.
2: Tak já ti budu držet palce. Hele, Gamma Ray, o tom jsme teď před chvílí mluvili, to je jedna kapela, která jakoby vzešla z kapely Halloween, když to přeženu, jo, ale která je v každém případě takový souputník té německé metalové scény. Ale ono se v Halloween, v kapele Halloween stala i taková věc, že to bylo, tuším, že člověče v roce 2000, kdy vyšlo album The Dark Ride, a to album nebylo úspěšný, já jsem o tom dneska mluvil. No a kapela byla v blbý náladě, nebo respektive atmosféra v kapele nebyla zrovna růžová, no a vedlo to k vyhození Rolanda Grapova, který mu neúspěch dávali za vinu kvůli jeho písním, nebo počtu jeho písní na tom albu, jo, Pepi, tak sleduješ mě, jo, furt stále. No a Grapov byl teda vyhozen a dosavadní bubeník v té době Uli Kuš taky kapelu opustil a právě společně s Grapovem založili další kapelu, velmi slavnou. Tak nejdřív to byl Hansen, který založil Gamma Ray, a Grapov s Kušem založili jakou kapelu? Víš ten název? Je odm, budu pomáhat. Je odm, má...
3: Malmström?
2: Ne, Malmström ne. Master...
3: Masterom.
2: Ne, Pepo, nemůžu už jako uznat tohle. Už ti pomáhám hodně, hodně.
3: Mastroven.
2: Ne.
3: Mastrom.
2: Ne, taky ne, prostě teď už to zkoušíš všema možnýma způsobama, já oceňuju tvoji snahu, ale zkusím ještě někoho jiného, jo, Pepo, nezlob se.
3: Ahoj.
2: Ahoj, čau. Ahoj. Tak uznejte, že jsem Pepovi pomáhal, tak zkusí to někdo jiný. Tak, kdo je tam, haló?
4: Ahoj, tady Jarda.
2: Nazdar, Jardo, tak jakou kapelu? Kuš?
4: No tak jsou to Masterplan.
2: Masterplan.
4: Tam Jorn Lande tam zpíval, já jsem na nich byl, kdysi. Jasně. To výborná kapela.
2: Výborně, tak přesně to jsem chtěl slyšet. Ale Pepa to zkoušel dobře, jo.
4: Jo, bylo mě líto.
2: Docela, zase Pepa možná dostane nějaký prachy za to, že nějaká kapela mu zavolá, že vymýšlel výborný názvy, jestli by si nějaký nemohli vzít. Jasně, takže Masterplan, máme to naprosto v kufru, abych to takhle řekl, takže je. Jardo, počkej mi na telefonu, jo?
4: Jasně,
2: díky,
4: jasně,
2: díky. Tak, my si pustíme ovšem Halloween v tuto chvíli, Lay All Your Love On Me.

0: trochu hard and heavy weekend. Halloween. Na rádiu Beat.
1: No a tak trochu hard and heavy byla i píseň, předchozí tedy píseň Hiroshima a Gary Moore, který to opravdu rozbalil na plný pecky, však tu píseň znáte. Teď už další skladba kapely Halloween, A Little Time, rok 1987, tudíž album Keeper of the Seven Keys Part 1. Je to druhý studiový album, to jsme se taky vysvětlili, ale dá se říct, že první veleúspěšný. Mnohdy je považovaný za jedno z nejlepších alb kapely. Stejně tak se mu přičítá velký podíl na vývoji power metalu. Z alba vzešel single Future World, stejně jako videoklip Halloween, který byly takovou tou první třešničkou, nebo prvními třešničkami na dortu z tohoto fakt skvělýho díla, z tohoto prvního alba. Připomínám, že ta dvojka navázala velice, velice úspěšně. Tak, my si pustíme tedy skladbu, kterou už jsem uvedl, A Little Time, Kiskeho autorství, připomínám, jdu na to.

0: se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: Tak přátelé, rovnou jdeme do toho. Mně se tady doufám podaří zastavit sled událostí, že mi tady běží skladba, ale za chvilinku vám ji hned pustím a neplánovaně mi běží, ale je to výborná nahrávka, živá nahrávka kapely Halloween. Já chci jenom podotknout, že už je konec dopoledního vysílání, za chvilinku už tady bude Jirka Rogl, jestli už tady někde nebloumá po chodbě. Jedna pozvánka na dnešní večer přišla mi vhod, napsal Ivan Hajniš pozvánku na Bluestone Fest, který má krásný obsazení, musím říci, a teď nebudu chválit sebe, ale svoje kolegy, kteří tam budou hrát, ale cituji tu zprávu od Ivana. Ahoj do studia, prosím o zmínku dnešního koncertu PG, ahoj byťáci, rockeři, bluesmeni, normálové i normálové. Dnes máte šanci vidět legendární skupinu The Primitives Group of Prague, kousek od Prahy, na Bluestone Festivalu v Kamenici u Jílového. Nenechte si tuto příležitost uniknout a ještě k tomu bude krásné počasí. Na festiáku se objeví i jiné zajímavé skupiny, například Buty. Využijte tuto příležitost k menšímu víkendovému výletu za kvalitní muzikou. Všichni jste vítáni, koncerty začínají ve 14 hodin, s přátelským pozdravem a přáním pěkného dne. Ivan Hajniš. Tak, já ještě připomenu, který kapely další tam budou. Tak Primitives Group byly zmíněni, Buty byly zmíněni, Mucha tam bude, to je velice zajímavá partička se skvělou, jak to říct, frontmankou, abych řekl. Igor Orozovič, František Zeman Band a dovolím si pozvat i na naši partu, tedy Dakobu, Dan Kohout Band, který bude taky večer hrát. No ještě můžu zmínit kapelu Propadlík, to jsou taky velice napaditi hoši. Zkrátka zábava tam bude, je to krásný prostředí, já tam byl. A i když tam loni pršelo, tak to bylo nádherný, dneska pršet rozhodně nebude. Tak tolik k tomuto, no a já už se pokusím teď vypustit skladbu Halloweenu. Je to takový soupísní, doufám, že se mi podaří to dát tak, jak to má, a už mě to tady počítač dovybavil, takže to můžu spouštět. Loučí se s vámi Dan Kohout, budu se těšit zase na tom halloweenovským víkendu, ale už zase zítra v normálním čase, tedy odpoledne o 2:00, za chvíli už Jirka Rogl. Mějte se, čau.
2: All right, then raise your arms. Wow. Hey, what? Hey, you up there, raise your fucking arms. Hey, everybody. Very cool. All right, let's go for it.

0: Radio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Víkendový guláš Radia Beat.
1: Guláš začneme u financí, protože minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by tak mohla být 26 900 korun. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000 lidí. To, že extrémním horkům ještě není letos konec, avizovali meteorologové už dříve. Teď ale prozradili, kdy vedra znovu udeří. Existují už také odhady, jak vysoko teploty tentokrát vystřelí. Podle Meteocentra by k nám vlna veder měla dorazit právě v těchto dnech. Horka by pak měla na území Česka setrvat i během dalšího týdne, tedy do 19. července. O jedné nepříjemné zdravotní infekci teď Honza Navrátil.
2: Na narůstající počet infikovaných s varabem reagují také odborníci na hromadnou dopravu. Ti tvrdí, že riziko přenosu této infekce je v hromadné dopravě minimální. Běžné cestování, držení se madel nebo sezení na sedadlech není nebezpečné. Pro přenos infekce je nutný dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
1: To byl Víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio Beat. Classic rock.

0: večera Halloween na Rádiu Beat.
1: Krásné popoledne, býťáci, je sobota 11. července roku 2026, svátek má Olga, a to třeba nejen ta Havlová, no a 8 minut po 13. hodině už jedu spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. Dan odfrčel někam koncertovat, já vám pak třeba i řeknu kam, ale to jsem teď zapomněl, tamhle někde plakát a vidím, že tam jako hlavní hvězda bude Mucha, což je tedy velká atrakce, takže si to Dan určitě užije, zítra má odpolední, takže se může krásně vyspat. No a já tady pojedu ten náš dvouprofil, nebo ne dvouprofil, on je to jednoprofil, jenom Halloween, ovšem s nějakými těmi odbočkami k bočním projektům nebo kapelám, které z něj vzešly a tak dále. No ale začneme naprostou, nebo ne klasikou, ale takovou krásnou písní z roku 2005, takže 21 let stará, ano, Vokobere. Jmenuje se Light the Universe a spolu s kapelou, tedy s Andy Derisem, jí zpívá taky jedna taková zpěvačka, blonďatá, je to životní partnerka jednoho zásadního kytaristy, který hraje většinou na bílého Stratocastera. A kdo by věděl, jak se tahle dívka, tahle žena krásná jmenuje, co teď bude znít tady její hlas, zavolejte mi na číslo 210 32 33 34 a já vám za to dám úplně nový krásný Spark, který se celý věnuje právě kapele Halloween. Tady s ním listuju, slyšíte to šustění papíru, jo? Si ho tady mezi tím přečtu za odpoledne v pauzách a vám k vám poputuje další kousek, pokud tedy víte jméno téhle zpěvačky. Volejte.

0: Jirka, Radio Beat.
1: Ahoj, tady je Roman, Český Budějovice.
0: Ahoj, Romane.
1: Ta se jmenuje Candice Night.
0: Ano, ano, Candice Night, hele, myslíš, že se tak fakt jmenuje, to je jenom taková jako mimo, jestli víš, jako Candice Night, jako noc, nebo je to jako umělecký jméno?
1: Já myslím, že to je její jméno. Já jsem viděl Blackmore's Night, když hráli v Krumlově, jo, pod zámkem.
0: A bylo to hezký?
1: Bylo to krásný.
0: No tak to je skvělý, no. Hele, tak teď si určitě můžeš třeba i o téhle písničce v tom Sparku něco bude, to já ještě nevím, já se teprve do něj musím tady vnořit, ale v každém případě ho tady dostaneš. Máš radost?
1: Mám velikou.
0: Tak to je skvělý.
1: Já jsem byl jako na Halloween třeba pětkrát, jo, třikrát, když jeli, vlastně šestkrát, když jeli samostatný koncert,
0: aha,
1: dvakrát, když jeli z Gamma Ray a jednou, když jeli tej kompletní původní sestavy.
0: Jo, jo, jo. A to vlastně hrajou tak do dneška, že jo? Že tam jsou tři hlasy. Je tam Kai Hansen, Andy Deris i Michael Kiske. No. Takhle. No vidíš, no tak to si to všechno ještě můžeš dostudovat, ale já myslím, že jak tě tak poslouchám, že ty všechno víš, ale aspoň si můžeš dát plakát na zeď. Dáš si ho někam, nebo do garáže aspoň? Ne.
1: Garáž nemám.
0: Jo, takhle. Hele, tak to už si vymysli sám, jak chceš.
1: Ale
0: hlavně mi to nepokládej, abych si mohl napsat adresu, kam ti to pošlem, jo? Dobrý, tak jo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Rádiu B.
1: Víťaz, já když jsem tenhle víkend hudebně připravoval, tak jsem se snažil, aby z každého toho alba Halloween, z každého období tu zaznělo alespoň něco, třeba bych jednu pustil já a jednu Dan, jednu píseň, ovšem takové klenety jako Keeper of the Seven Keys, jednička a dvojka, tak ty tu zaznějí, to vám mohu slíbit téměř celé, obě tyhle desky, a to nejen tak, jak vyšly tehdy původně, ale dáme si i některé bonusy a to bude právě tenhle případ. A nevím, jak vy, ale já jsem tehdy třeba tu skladbu jménem Savage z autorské dílny Michaela Kiskeho, tak jsem slyšel teprve až jako bonus právě na CDčku k té dvojce kýprovské, ale původně to je tedy, kdybyste nevěděli, je to takový docela nářez, tak je to Bčko, singlu nebo EPčka Dr. Steen, tak tam se tahle skladba původně nacházela, no a na tom, tedy na tom Keeperu, tak na tom vyšla v roce 1988 a my si ji teď společně vychutnáme.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
1: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na rádiu Beat.
2: Ano, 17 desek a my tu máme tu osmou z období, kdy tady zpěvákem již byl nějaký čas Andy Deris, také zde hrál ještě Roland Grapov na kytaru a Ulik už byl bubeníkem. Mně se tahle sestava líbila, tedy především tam bylo, myslím, dobré to autorské zázemí právě dvojice třeba Grapov, ale i ten Ulik už se do toho tak nějak trošku zapojoval, jak si tak vzpomínám. No, tahle deska jménem tedy Better Than Raw, jestli se nepletu, ano, tak se jmenuje, tak byla taková o něco třeba tvrdší než její předchůdce, nebo aspoň tedy z mého subjektivního pohledu. To tak je, no a celé tohle album uzavírá skladba Midnight Sun, a tu má na svědomí celé tedy kytarista téhle kapely, ten vlastně jeden z původních členů, Michael Weikat, Michael německy, Michael tak nějak světově. No a my si tuhle skladbu teď společně poslechneme a pak si třeba řekneme zas něco o té výhře, o tom časopisu Spark, který je celý věnován skupině Halloween, tedy té, o které si tady celý víkend povídáme a jejich muziku posloucháme.

dítě se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího,

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu B.
1: A já jsem chvíli poslouchal i dopoledne, kdy tu Dan povídal o tom, jak se Halloween před nějakými těmi 10 nebo teď nevím, jestli 11 lety sjednotili United tedy, vznikla i tahle píseň, zkrátka proto, aby mohli hrát v sestavě opět s Michaelem Kiskem a Kai Hansen tu také znovu se vrátil co by kytarista a další zpěvák, takže tři skvělí zpěváci. Další kytara, nové písně začaly vznikat, no ale především tedy potěšili své fanoušky, že vyrazili na opravdu gigantické turné. A vlastně hrají dodnes, teď zrovna ve čtvrtek zahrají ve Vizovicích právě v téhle sestavě, aby tam oslavili svoje 40. No ale hned tehdy v roce 2017, tedy bylo v Madridu ve Španělsku nahrané živé album Záznam United Alive in Madrid tedy se jmenuje, no a tedy i když ty základní dva disky opravdu jsou nahrané právě zde, tak když máte, pokud máte tohle album jako tedy bonusový trojdisk, tak na tom třetím disku máte jednu skladbu nahranou v Santiago, jednu v São Paulo, jednu na festivalu Wacken Open Air, no a jednu také tady u nás v Praze, konkrétně 25. listopadu roku 2017, to mě napadá, že tu bychom si třeba taky mohli dát možná zítra, ale já jsem teď vybral jinou, a to tu, která otvírá ten druhý disk tohohle živáku a ta se jmenuje I Can. Takže Halloween 2019 a skladba I Can na beatu.

0: Ano, heroin pěkně živě z roku 2019 z Madridu. No a protože máme tady závěr nebo přímo přelom hodiny, tak tu mám prostor třeba i pro nějaké ty vaše pozvánky a mám tu hned dvě nahrané z té naší apky, takže můžete klidně dál posílat. Takhle je to teda nejlepší přes tu apku, ale když je napíšete, tak já je rád i přečtu. No a nejlépe je to tedy buď na nějaký ten Big Beat, kde už sami hrajete, nebo tam ho pořádáte, nebo chcete zkrátka býťáky jenom pozvat, ale nemusí to být ten hudební pozvánka, může to být zkrátka cokoliv, co vás napadne, a teď si poslechneme právě ty slíbené dvě z apky.
1: Vážení přátelé, zveme vás do Písečné u Žamberka v sobotu 11. července od 20 hodin na taneční zábavu, kde vám zahraje k tanci a poslechu kapela Zakopanej pes. Těší se na vás hasiči z Písečné.
2: Na propečený český Big Beat vás zve kapela Stará pekárna v sobotu od 19 hodin v hospodě Na pekárně v Brodku u Přerova. Za pořadatele Pekář.
3: To zas bude v álejích na blito.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích propojila díla výtvarníků, kteří působili proti komunistickému režimu. Na nové výstavě ukazuje českou výtvarnou scénu spojenou s chartou 77. Cílem je podle ředitelky galerie a kurátorky výstavy Barvy nesouhlasu Dany Veselské připomenout události, které podpisu dokumentu před 50 lety předcházely, a také ukázat, že svoboda není samozřejmost.
3: Na počátku charty byly velké procesy, které dělali komunisti s tou scénou alternativní kultury. A jednou z nich byl proces se členy hudebních skupin Plastic People of the Universe DG 307 a ten proces se odehrál v září 1976. To byl jeden z impulzů, který vedl ty lidi kolem charty, aby sepsali vlastně ten dokument, to prohlášení charty 77, ve které je ten proces s těmi hudebními i přímo zmíněn.
2: Od pátku 18. do pondělí 28. září budou ve Vladislavském sále na Pražském hradě vystaveny pro veřejnost korunovační klenoty. Vystaveno bude letos i korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude zdarma. Klíčníci vyjmou klenoty z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září. Další 3 dny budou klenoty moci navštívit školní výpravy. Pak se výstava otevře pro veřejnost. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Radio Beat.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: 11 minut po 14. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tu na úvod hodiny mám krásnou skladbu jménem How Many Tears. Tu určitě z repertoáru zde tedy zmiňované kapely Halloween známe. Vyšla hned na tom prvním, tedy regulérním, dlouhohrajícím, jak se říkalo, albu Walls of Jericho. Tu původní verzi vlastně uzavírá krásně. Svou stopáží 7 minut a 11 vteřin. No a co je důležité, na téhle desce ještě nespívá ani Michael Kiske, ani Andy Deris, a když mi řeknete, kdo tuhle desku i tuhle skladbu takhle krásně vysoko naspíval, tak vám za to dám další číslo časopisu Spark, toho speciálního věnovaného právě skupině jménem Halloween. A kdo mi řekne ještě, jak se jmenoval bubeník kapely, už tedy mimo soutěž, tak ten ode mě dostane ještě třeba pochvalu nebo tak něco.

0: Radio Beat.
1: Haló?
0: No haló, tady je haló Jirka.
1: Haló, tady Ladík z Loun.
0: Ahoj Ladíku z Loun, jak se tam máte dneska? Haló?
1: Já teď špatně slyšel, ano.
0: Jak se tam máte v Lounech?
1: No, máme se dobře, já teda nejsem v Lounech, já jsem teď u Mělníka, ale je tady samozřejmě krásně, asi tak jako všude, no.
0: Jasně, a důležité je, že víte, jak se jmenoval ten, kdo naspíval tuhle první desku Halloween, že
1: jo? No, bohužel už tam nikdo jiný z těch zpíváků nezbývá, takže by to mohl být Kai Hansen.
0: Ano, přesně tak, on hrál na kytaru a zpíval takhle. A ty máš tady ten Spark, máš radost?
1: No, to mám velkou radost, protože já ho odebírám, Spark, odebírám ho od začátku, což začal vycházet, takže jsem si dělal i zálusk, takže ušetřím, to je skvělý.
0: Jasně, no případně, kdyby ti jeden přišel, ten tvůj, a jeden si vyhrál, tak ten jeden můžeš rozmasakrovat na ty plakáty, že jo?
1: No jasně, něco, a ten druhý jasně, si no uložíš, to nevím, jestli to vyjde, jako, že bych měl dva, no, tak bych podaroval kamaráda.
0: Jasný, no teď máš zatím jeden teda a hlavně mi to ale nesmíš pokládat, abych věděl teda adresu, kam ti to pošleme, že jo?
1: Jo, jasně, jasně, super. No, už se těším.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Show. Vím. Na Rádiu Beat.
1: No a nám tu teď nastává jeden z těch případů, kdy tu nezazní přímo muzika Halloween, ale nějaké spřízněné formace nebo něčeho, co má právě s touhle kapelou něco společného, a tím bude tedy projekt nebo metalová opera Avantasia. Ano, třeba i Kai Hansen s ní vystupoval naživo. Já tu ovšem mám album The Wicked Symphony, tedy nahrávku tohoto projektu Tobiase Sameta z roku 2010, no a tady se teda kromě toho, že jí skvěle tuhle desku nabubnoval Eric Singer, jinak bubeník Kiss i v té době, tak tu máme hned několik úžasných zpěváků: André Matos, Bob Catley, Tim Ripper Owens, ano, tu zpíval Klaus Meine, také Russell Allen nebo Jorn Lande, ale pro nás je důležité, že ve dvou písních se tu tedy předvedl, a to moc pěkně, také Michael Kiske, tedy právě zpěvák Halloween, a třeba i v téhle skladbě jménem Wastelands.

0: na Rádiu Beat.
1: No já tu samozřejmě, kromě toho tedy, že beru vaše telefony, když chcete soutěžit o ten halloweenský speciální spark, tak i pročítám všechny vaše zprávy, SMSky, mailíky a tady se třeba píše ahoj Jirko, jako velký fanda Halloween poslouchám od rána a určitě mi to vydrží do zítřejšího večera, i když vlastním celou diskografii z rádia, to má prostě jinou šťávu. 28. to bude 10 let, co vystoupili Halloween překvapivě na Metalfestu v Moravskoslezském Krumlově. Hezký den přeje Pepa, pak tu mám další zprávu. Čau Jiří, super halloweenský víkend, poslouchám váš pořad a je to čím dál lepší, moc dík za rádio, být zdravý Leo z Heilbronu, ano, děkujem, to nás tedy těší. A pak tady mám, to je mailík, ahoj Jirko, byl jsem na pražském koncertě Halloween, ale celý jsem ho nedal. Koncert byl barevný jak na diskotéce, tři zpěváci se předháněli kdo víc, i kytaristi s bubeníkem museli mít sóla a když si na stage Kiske s Derisem sedli na židle a začali jak na Love Me Tender zpívat, už jsem speed metalovou kapelu nerozdýchal. Pro mě velké zklamání, měj hezký den a ti to utíká Pavel, ano, co člověk to názor, nemusí všichni mít stejný, to se počítá, nicméně já tu mám jedno z těch nejzásadnějších, Alpa dnes se v mém případě už po druhé, Keeper of the Seven Keys a zase tu dvojku, ale to nevadí, myslím, že zazní celá i jednička i dvojka, protože máme opravdu celý víkend jen pro tuhle jednu kapelu. No a právě ta dvojka začíná skladbou Eagle Fly Free a předtím je ještě takové intro, tak si to dáme pěkně i s tím intrem. Já jenom doplním, že tahle deska je dodnes považována za jednu z nejvlivnějších desek v metalu a speed metalu také. Úspěšné bylo toho album nejen tady u nás v Evropě, ale i v Asii. Ano, Japonci ty Halloween milují a také ve Spojených státech. Vzpomínám, když tady byla zkrátka v prodejně hudebních nástrojů na harfě byla Nita Strauss, současná kytaristka Elise Coopera, když teď je tedy maminka, takže teď zrovna živě nevystupuje, tak ta říkala, že právě na Halloween vyrůstala, i když je tehdy, teda říkala, ještě nikdy neviděla živě, no a právě tedy takto tahle deska začíná, to nechám takhle s tím začátkem, teď zařve pták. Nebyl to asi kohout a už se to rozjíždí, takže mlčím už.

0: 40 let. 40 let. 17 desek. 17 desek. A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na Rádiu B.
1: No a já už tu mám album Rabbit Don't Come Easy, takové trošku, jak si říct, atypické, ale zkrátka přelomové určitě album, protože v té době, v roce 2003, byly právě z kapely odejiti Roland Grapov a bubeník Uli Kuš, takže byla kapela ochuzena nejen tedy o jejich hráčské výkony, ale také nějakou tu skladatelskou invenci. Na kytaru tedy nastoupil tehdy mladý Saša Gessner, který je v kapele dodnes, ale na postu bubeníka tam ještě

ruku, kouknu na to pořádně, abych mohl pak vám to ještě tak říct a machrovat tu trošku. Nahrávání muselo být krásné, protože se nahrávalo na Tenerife, co vám budu povídat, a já už to tam zase pustím a už to hraje.

Ano, tak to byly Halloween a Mickey Lee. No a protože máme zase přelom hodiny, přečtu nějaké ty vaše pozvánky, když už je posíláte, což je skvělé. Ahoj, píše se v téhle, prosím o zmínku o dnešním koncertu Distant Bells v Rajci, ještě revivalu Distant Bells. Můžete se

0: těšit na světelnou show, videoprojekce a hlavně plnou nálož živé hudby Pink Floyd, dobové nástroje, aparatury a hlavně zajímavý výběr skladeb, který potěší fanoušky. Zdravím, to už se píše v další pozvánce. Chtěl bych vás pozvat na akci, která se koná v sobotu 11.7., tedy právě dnes, v autokempu Velký vír v Kozlí u Orlíku, v Kožlí, a teďka nevím. Hrát bude rocková skupina Trafo, začínáme ve 20 hodin, pivo chladíme a moc se na vás těšíme, díky, zve Aleš. Valda, tak ten zase píše. Dnes 11.7. se koná Suchdolfest před kulturním domem v Suchdole nad Lužnicí, zahrají kapely Eternal, Tragedies, Zakázaný ovoce a Mňága a Ždorb, začátek v 18 hodin, přijďte, zdar Bíťáci, a to už je zase další pozvánka, dnes od 19 hodin ve Velichově u Karlových Varů hraje tancovačková legenda skupina Brutus, Opijem se, Dlažební kostka, Gorila, První polibek, hospody a restaurace a mnoho dalšího z jejich neskutečného 4-hodinového setu. U toho prostě musíte bejt, zve Honza Velikovský. A ještě poslední, dobrý den, prosím, kapela Koda vystoupí v sobotu, tedy zase dnes 11.7. v Sekeřicích u Jičína na Hlíňák Festu 2026. Začátek koncertu Kody je ve 21 hodin, moc krát děkuji, Martin Uxa.
1: Zdravím všechny býťáky a býťačky, chtěl bych vás pozvat dnes 11.7. na rozlučkový večer na rokové hřiště Pilníkov. Zahraju kapely Jackers, Manuál, Hardmock, Nukleární hovada. Začínáme v 5 a je to poslední sobota tento týden. Přijďte to s námi oslavit, zapařit a pořádně se napít. Zve tým rokovýho hřiště.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme v Boskovicích, protože tam řeší záhadu hlavolamu. Nejde o to, jak dostat ježka ven z klece, ale co s ním? Řeč je o umělecké instalaci od sochaře Patrika Proška, která je v podstatě obří napodobeninou hlavolamu. Od loňska výtvor zdobí historické jádro města. Město řeší, co s ním bude dál. Jedni říkají, že to je mimořádný počin, a druzí, že ohyznost, kýč a paskvil. Zásilkovna oznámila zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. No a do legendárního kina nás pozve kolega Savana.
2: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Čedíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi.
1: To byl víkendový guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. A tady je další rocková klasika.
0: Classic Rock.

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu B.
1: 8 minut po 15. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my si tu připomínáme 40 let od vzniku kapely jménem Halloween. Ano, té německé, která je aktuálně na turné, kde toto výročí právě tak nějak slaví. No a představte si to, že právě teď ve čtvrtek ten jeden z těch výročních velkolepých koncertů odehraje i na festivalu Masters of Rock ve Vizovici. Takže možná zajímavý tip pro ty, kdo nevědí, co zrovna ve čtvrtek budou dělat. V každém případě my si tady hrajeme muziku téhle kapely a také soutěžíme o magazín Spark, který je celý jako speciál věnovaný právě téhle kapele. No a pokračujeme skladbou z alba Straight Out of Hell, tedy alba z roku 2013. A právě tady v písni jménem Wanna Be God chtěl její autor, zpěvák kapely Andy Deris, vzdát hold svému idolu a vzoru, kterým byl Freddie Mercury. Tak si schválně poslechneme, jak se mu to povedlo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: No já tu mám, myslím, velice vydařené, opět takové lehce přelomové album kapely Halloween, to, které v roce 1994 dostalo název Master of the Rings, tedy pán prstenů, ano, takový tolkienovský, pěkný, no a pozoruhodné bylo především proto, že nejenže do kapely přišel nový bubeník Uli Kuš, ale museli se chlapci vypořádat také se změnou na postu zpěváka, kdy Michael Kiske zkrátka odešel, což tedy jim trošku udělalo čáru přes rozpočet a sáhli tak po již metalovým a rockovým fanouškům známém Andy Derisovi. Ano, to byl hlas skupiny Pink Cream 69. I u nás jsme je mohli vidět. Pamatuju, že tu hráli před Europe ve Sportovce. No a já jsem tuhle desku teď tady vytáhl z poličky v takové pěkné rozšířené bonusové verzi a na tom druhém CDčku se mimo jiné nachází skladba jménem Cold Sweat. A to tedy není původně od právě kapely Halloween, ale je to cover, takže když mi řeknete, od koho je tahle skladba původně, kdo ji tedy složil a nahrál původně, která kapela, tak tomu, tak vám za to dám další výtisk toho speciálního Sparku Halloween. No, důležité je zavolat právě teď na číslo 210 32 33 34.

0: Jirka, Radio Beat.
1: No ahoj Jirko, tady Luděk ze Žďáru.
0: Ahoj,
1: tak
0: Ludku.
1: Já si myslím, že ta skladba je od skupiny Thin Lizzy.
0: Ano, je to přesně tak a je z takového toho tvrdého období, kde byl John Sykes kytaristou téhle kapely a je s Philem Lynottem také spoluautorem. Výborná věc, viď? I takhle od těch
1: to je hlavín. Perfektní, perfektní, já tady tu desku mám velice rád teda.
0: No tak jo, a teď máš tady ještě Spark od nás, máš radost?
1: Jo, výborný, perfektní, jsem moc rád.
0: My jsme taky rádi a nepokládej mi to, napíšu si na tebe kontakt, jo?
1: Určitě, dobře, díky moc.

0: večera Halloween na Rádiu Beat.
1: Když býťáci juknete na ten náš web radiobeat.cz, hned jako ten úplně první článek na první straně, najdete ten, který má nadpis Vyhrajte na Beatu Spark speciál Halloween. Ano, celý víkend se tady na tom na Beatu věnujeme a budeme věnovat kapele Halloween, přehrajeme si ty nejslavnější písně, solovky, specialitky i nějaké ty raritky a také soutěžíme právě o to nové speciální číslo magazínu Spark. Já ho tady mám před sebou, jak jsem si ho pořádně prolistoval. Najdete tedy zde dvě sběratelské obálky. Ano, ještě takhle máte jednu a pak druhou. Čtyři luxusní a dvojkové megapoustry, jaký plakáty, krásný, veliký, 7 exkluzivních nových rozhovorů se všemi současnými členy Halloween, které vznikly pro tento speciál. Já jsem to tady zkoušel číst, ale zapomněl jsem si brejle a je to malinkýma písmenkama, což je dobře, protože jsou dlouhý ty rozhovory, takže si pořádně počtete. Je tady 17 recenzí studiových alb, 77 exkluzivních a raritních fotek a celkem je to 116 nabitých stran, no zkrátka nádhera, pokud nebudete mít štěstí a nevyhrajete, tak si ho zkrátka můžete i koupit, myslím, že to určitě stojí za to. No a my si dáme další muziku Halloween a vybírám skladbu Heroes z roku 2015.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Rádiu Beat.
1: A schválně, býťáci, máte radši Keeper of the Seven Keys jedničku anebo tu dvojku? Já se musím přiznat, že spíš tu jedničku, ale možná, že to už beru taky jako dvojalbum, vím, že jsem to měl na kazetě, tak nahraný na jedné straně jedničku, pak dvojku, ale přece jenom ta jednička mi přišla tehdy taková jako hodně zásadní. A je tak považována dodnes jakože jedna z nejzásadnějších desek metalu, no power metalu. Prvně se tam představil tehdy velice mladý Michael Kiske. Kai Hansen byl takovým tam zásadním autorem tehdy na tom rukopise. Je to znát, no a na téhle desce se nachází také tenhle krásný ploužák, který vám mohu slíbit. Tady zazní dokonce o tomto víkendu dvakrát, protože Dan vám chtěl pustit a připravil si to a nevím, jestli to už náhodou neudělal dneska dopoledne, ale v každém případě dožene zítra, tak chce tuhle skladbu pustit z takové té symfonické verzi, no ale já vám dám tu klasickou ský Pro vám pustím z roku 1987, pěkně si to tady okouřím a teda svíčku zapalovat nebudu, ale mobilem si možná tady takhle pěkně přitom zamávám.

Holy Smoke, to byly Iron Maiden na rádiu Beat. Já tu mám zase nějaké ty aktuální dnešní pozvánky. Ahoj všichni, píše se v téhle. Zvu vás dnes, 11.7. do Blšan u Podbořan na 4. ročník Green Valley Festu, kde od 16 hodin postupně zahrají Na Just, Middle Dark, Pan Demos, Dozady, Mimo záznam, tak doražte, díky Kozina, no. Ahoj, býťáci, rockéři, bluesmeni, normálové, píše se v dalším mailu. Dnes máte šanci vidět legendární skupinu The Primitives Group of Prague kousek od Prahy na Bluestone festivalu v Kamenici u Jílového. Nenechte si tuto příležitost uniknout a ještě k tomu bude krásné počasí. Na festiáku se objeví i jiné zajímavé skupiny, například Buty. Využijte tuto příležitost k menšímu víkendovému výletu za kvalitní muzikou. Všichni jste vítáni, koncerty začínají ve 14 hodin, to znamená 2 hodiny už běží. S přátelským pozdravem a přáním pěkného dne Ivan Hajniš. No a doplním, že tam hrají kromě Buty a The Primitives Group také Mucha, to je velká zábava, Igor Orozovič, František Zeman Band, Propadlík, také Marek Hlavica a Seladons. Ale co je důležité, býťáci, úplně jako nejzásadnější kapelou na tomhle festivalu, úplně tou nejdůležitější, bez který by to vůbec nešlo, je Dan Kohout Band. Ano, představte si to, večer tam zaspívá a zahraje Dan Kohout, proto jsme si dneska prohodili šichtu a Dan vstal tak, aby tady byl v 8 hodin ráno, což jako u něj je něco naprosto výjimečného, takže kdo chce vidět Dan Kohout Band, Muchu, Buty a The Primitives Group honem, ještě teď to stíháte do Kamenice u Prahy. Tak.

0: Radio Beat. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Víkendový guláš Radio Beat.
1: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výlet plný zajímavostí.
2: Než se vydáte na zámek Ploskovice, tak doporučuji navštívit letmo historicky významné sousední město Litoměřice, přezdívané Zahrada Čech. A to ne kvůli populárnímu výstavišti, to si název vypůjčilo od předků. V písemnostech se toto přirovnání objevuje už v 17. století. Ve století 19. ho pak oprášili obroditelé. Sídelní význam umocňuje také poloha nad soutokem Labe a Ohře, dvě obchodní trasy od Chebu a Prahy. A tak není divu, že se sem hrnuli movití a významní lidé a stavili honosná sídla pro rekreaci a reprezentaci. Tímto příkladem je zámek Ploskovice. Ten nechala postavit na staré tvrzi Marie Anna Františka Toskánská a odešla sem od manžela ze zákup. Pak se sem odstěhoval abdikovaný císař Ferdinand I. po bouřlivém roce 1848. Potom ho převzal Franz Josef. Tímto však nekončí. Co bylo dál a nemálo, poví průvodci. Zámecký park nyní kolonizují luční pávy.
1: Pražské letiště Václava Havla získá nové dálkové spojení do Asie. Tajvanská letecká společnost Starlux Airlines spustí od 1. srpna přímou linku mezi Prahou a Taipei. Stane se tak jejím vůbec prvním pravidelným spojením do Evropy. Spoj bude zpočátku letat 3x týdně, a to vždy v úterý, čtvrtek a sobotu s odletem z Prahy v 10:20 a příletem do Taipei v 5:10 následující den. Od října přibude 4. týdenní let v pondělí. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
1: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na Rádiu B.
2: 11 minut po 16. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No já teď tady mám v ruce další CDčko s další muzikou. Už tady na něj koukám, že je tomu býťáci už pěkných pár let. Ano, přesně 16, co vzniklo album nazvané jednoduše a výstižně Kiske Summerville. Ano, tak právě tenhle tehdy bývalý a dnes už zase jeden ze současných hlasů zde oslavovaný Halloween, tedy Michael Kiske, nebo chcete-li německy Michael Kiske, spolu s charismatickou americkou, třeba z projektu Avantasia, známou zpěvačkou Amandou Summerville, nahráli, naspívali tohle album plné krásných duetů. No a protože má i následovníka, tedy jak se říká dvojku, a ta vznikla v roce 2015 a taky ji tu máme na pultě před sebou, dáme si právě z ní titulní kousek, tedy skladbu jménem City of Heroes. No a jen tak mimochodem, tohle album nabubnovala a v skutku parádně naše absolventka konzervatoře Jaroslava Ješka a také svého času bubenice kapel Limetal nebo Doktor Viktor. A já vám to jméno neřeknu, protože kdo by ho věděl, kdo by si vzpomněl, jak se tahle šikovná holčina jmenuje, tak tomu dám za to další Spark speciál Halloween 210 32 33 34. To je to správné číslo pro vás.

0: Jirka, Rádio Beat.
1: Tady Michal, Jirko, zdravím tě.
0: Taky Michal, ano.
1: A já odpovím na tu otázku, není to náhodou Veronika Lukešová?
0: Ano, Veronika Lukešová nebo Mrázová, obojí je správně. Jedno je dívčí, jedno je po vyvdání. Tak jo, tak máš tady ten spark, máš radost?
1: No neskutečnou, protože už jsem velký fan dal druhou 85. Všichni bylo, takže úplná paráda, tak to jsem strašně moc rád.
0: 85, a to je zajímavé, oni slaví 40 let a teď je 2026, tak oni to asi slaví už od loňska, viď? Asi pravděpodobně. No,
1: to
0: jasný, hele, ale Verča jinak hraje super teda, jestli jsi ji viděl někdy.
1: Ten videoklip je pěkně udělaný, jako tam jako dobře.
0: A to si myslím, že když hrál hele s Kiskem a to tak jako... Tak jako asi něco musí umět, že jo?
1: No, ještě, to dobře.
0: Tak jo, hele, nepokládat, píšu si na tebe kontakt, jo?
1: Jo, dobře, super, měj se zatím, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu B.
1: No a protože tu diskografii téhle kapely, tedy Halloween, musíme prosvištět pěkně úplně celou, mám tu i takové trošku atypické, tehdy ne příliš dobře přijaté album Chameleon, ano, poslední nahrávku s Michaelem Kiskem u mikrofonu z roku 1993, také ji poznamenal zhoršující stav bubeníka Inga Schwichtenberka, závislého na drogách a alkoholu, ten pak nakonec skončil bohužel velmi špatně, pod koli metra nebo vlaku, teď už nevím přesně, zkrátka spáchal sebevraždu. V každém případě tohle album znamenalo i stylový odklon kapely k takovému až na jednu stranu trochu alternativnímu stylu a na druhou stranu i popu. No a třeba zrovna tahle Kiskeho skladba In The Night docela vystihuje celkového ducha tohodle, ale jinak vůbec ne zas špatného alba, ale pro kapelu zkrátka atypického. Schválně si ji spolu se mnou teď poslechnete.

0: Rádio Beat. Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
1: Rádio Beat.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na Rádiu Beat.
1: Ano, Halloween na Rádiu Beat. Já tu teď mám tu studiovou úplně zatím poslední loňskou desku. To vlastně je ta, která vyšla k tomu pravému 40. výročí, protože jednička Halloween se tedy datuje k roku 1985 a od té doby oni už slaví a my slavíme teď s nimi a Spark taktéž. Giants and Monsters, tedy obři a monstra, jestli to správně překládám. No a právě tahle deska, tedy nahraná už v té rozšířené sestavě, kdy tu zpívají Andy, Deris, Michael Kiske, Kai Hansen a zkrátka je to takový skoro orchestr, tahle kapela, tak ta začíná touhle skladbou jménem Giants on the Run a jako ty hlavní zpěváky zde můžete slyšet Andyho Derise a Kai Hansena.

0: Halloween na Radio Beat.
1: No a tě vidět, že tihle Halloween nejsou až takový suchaři. Před 17 lety v roce 2009 jako dárek svým fanouškům i sobě k 25. výročí od založení kapely natočili album, kde si dělají sami ze sebe legraci a také ze svých vlastních písní. Deska dostala jméno Unarmed, tedy něco jako odzbrojeni, a právě takhle krásně beze zbraní, bez těch typických metalových kytar, za to s celým dětským sborem tu nahráli i svůj

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme u financí, protože minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by tak mohla být 26 900 korun. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000 lidí. To, že extrémním horkům ještě není letos konec, avizovali meteorologové už dříve. Teď ale prozradili, kdy vedra znovu udeří. Existují už také odhady, jak vysoko teploty tentokrát vystřelí. Podle meteocentra by k nám vlna veder měla dorazit právě v těchto dnech. Horka by pak měla na území Česka setrvat i během dalšího týdne, tedy do 19. července. O jedné nepříjemné zdravotní infekci teď Honza Navrátil.
2: Na narůstající počet infikovaných s varabem reagují také odborníci na hromadnou dopravu. Ti tvrdí, že riziko přenosu této infekce je v hromadné dopravě minimální. Běžné cestování, držení se madel nebo sezení na sedadlech není nebezpečné. Pro přenos infekce je nutný dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
1: To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween na Rádiu B.
1: No a 8 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my teď začneme tak, jak začínalo, tedy jak odstartovalo první to dlouhohrající, jak se říkalo, album skupiny Halloween, to, co dostalo v roce 1985 název Walls of Jericho. Ano, předcházelo mu předtím ještě takové mini album Halloween, které je taktéž zásadní pro tuhle kapelu, pak to vyšlo na CDčku takhle pěkně pohromadě a mě tak napadlo, že bych vám mohl třeba zase dát nějaký ten spark, tak vymýšlím otázku a dáme něco, co tu už padlo, a tak mi řekněte, jak se jmenoval tehdejší bubeník Halloween a pak tedy dlouholetý, schválně, kdo ví, volá na číslo 210 32 33 34.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj Jiříku, tady Petr ze Starého Hradiště u Pardubic.
0: Tak Petře, jak bys to viděl s tím bubeníkem?
1: Já si myslím, jestli to nebyl bývalý bubeník ještě, když bubnoval v Powerwolfu, Ingo Schweinenberg.
0: No, on je to Němec, tak se to čte tak, jak se to píše normálně, Ingo, že jo? Ingo Schwichtenberg, ano. Ten byl vynikající, bohužel jel trošku v nějakých těch návykových látkách a skončil.
1: Jasně.
0: A spáchal v roce 1995, bohužel, sebevraždu. V každém případě tu máš tedy ten Spark, máš radost.
1: Samozřejmě, moc krát ti děkuju.
0: Jo, jo.
1: To byla oblíbená kapela Halloween.
0: No jasně. A viděl jsi je naživo aspoň?
1: Viděl, já jsem na nich byl, když měli koncert Zemrfall v O2 aréně. Zrovna si tady koukám na tu stupenku, bylo to do večer, kdy to bylo tady 30. Už nevím, tady to je někde.
0: No, ale já jsem tam byl taky jako fotograf, tak si můžeš dokonce ty fotky.
1: Jo, 30. června 2022.
0: Tak si můžeš na ty moje fotky uknout na webu Beatu, kdybys chtěl, daj se tam zpětně dohledat. A teď si můžeš spoustu fotek prohlídnout, ne tedy mých, ale obecně v tom Sparku, který si vyhrál. Tak mi to nepokládej, jo, já si na tebe napíšu kontakt, jo?

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
1: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery.
2: Halloween na Rádiu B.
3: No a právě v tomhle speciálním halloweenském sparku se dočtete mimo jiné i to, že před 9 lety v tom roce 2017 to bylo pro mnoho fanoušků jak nesplnitelný sen, že se takhle všichni ti původní členové, tedy ti žijící, dali dohromady a vznikla tedy taková přímo supergroup a nejdřív tedy ve studiu nahráli skladbu jménem Pumpkins United, ta vlastně taky vystihovala to jejich působení. Jsou tam slyšet všichni tři, ti i současní zpěváci, tedy Michael Kiske nebo Michael Kiske po německy chcete-li, Andy Deris a Kai Hansen. No a následovalo pak také v roce 2021 celé album, tak to tedy pojmenované pouze jako kapela Halloween, tedy eponymní album a v pořadí 16. regulární studiové. No a my si dáme tuhle, právě tu zmíněnou skladbu Pumpkins United, kterou zde najdete jako bonus na té speciální verzi. Takže ještě jednou, Kai Hansen, Andy Deris a autorem je také Michael Weikat, dlouholetý kytarista zakládající a skladba Pumpkins United.

Radio Beat. Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.

0: tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu B.
1: No a Halloween si tu hrajeme a připomínáme i proto, že budou právě letos, tedy děje se tak již od loňska, ale slaví 40 let od svého vzniku a oslaví ho též teď ve čtvrtek přímo na Ronnie James Dio Stage na tom velkém pódiu ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock. No a nebudou tam hrát jenom Halloween, ale 40 let od vydání Balls to the Wall, tu oslaví také Udo Dirk Schneider se svým seskupením. Dirk Schneider hraje tam spolu s nimi další člen Accept, tedy Peter Beltest, baskytarista, takže je to vlastně velká část těch, vlastně tam víc původních členů Accept než Accept originál. Marilyn Manson, ten také vystoupí na festivalu Masters of Rock. Arch Enemy, to je taková velká stálice, tentokrát prvně s novou zpěvačkou In Flames, na to já bych se těšil, kdybych tam byl býval jel. Derasmus, ano, finská kapela, nyní s takovou stále ještě novou kytaristkou, blondětou, takže myslím, že i to je paráda. Cavalera, ano, budou hrát Chaos AD, celé tohle album bratři Cavalerovi, takže velká paráda, koukal jsem, že Max pěkně zhubnul, což mu svědčí samozřejmě i zdravotně, to je jasná věc. Kissing Dynamite, ano, to je u nás nadmíru oblíbená německá parta Lordi, Primal Fear a Guttering, ano, to je s Aneke v čele, to bude taky velká paráda. Vision of Atlantis, Voivod, ano, Kanaďani. Marco Hietala, dávný hlas, tedy ten mužský Nightwish, no, je tady těch kapel spousta. Brainstorm, to je taky taková stálice, ostatně nejlepší je podívat se na web mastersofrock.cz. No a než zase rozdáme další časopis Spark Special Halloween, dáme si právě tuhle kapelu. No a když jsme mluvili o tom Ingo Schwichtenbergovi, tedy bubeníkovi téhle kapely, poslechneme si skladbu, která začíná právě jeho bicími a ta se jmenuje Rise and Fall a najdeme ji na té dvojce slavného alba Keeper of the Seven Keys z roku 1988.

0: že se Halloween slaví na podzim? Ale kdeže? Halloween na rádiu Beat.
1: Nippon Budokan, víťáci, tak to je moderní víceúčelová hala, která stojí v Chiyodě v Tokiu. Je vhodná nejen tedy pro pořádání nějakých těch sportovních událostí, ale i pro kulturní a zábavní akce, koncerty, veletrhy a další. Kapacita téhle známé haly je až 15 000 míst a byla otevřena při příležitosti letních olympijských her roku 1964 a disciplíny judo a karate se v hale staly součástí také programu letních olympijských her roku 2020. Je známo, že právě v téhle hale se odehrála spousta zásadních koncertů, jsou tam, existují nahrávky, odtud vím, že třeba Bob Dylan tam má jednu a Kiss a kde kdo, zkrátka zde koncertoval, že Japonci si tam ty své kapely takto hýčkají, no a jednou z nich jsou samozřejmě i naše Halloween, ty jsou v Japonsku velice oblíbení, no a tak snad není ani náhodou, že tam před 3 lety tedy nahráli a v roce 2024 vydali i své album nazvané právě Life at Budokan, no a my si z něj dáme nějakou pěknou ukázku a vybral jsem tedy vám dobře známou skladbu Power, která se tu nachází jako 6. v pořadí, dám to i s tím povídáním na začátku.
2: Oh, Tokyo!

Studio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích propojila díla výtvarníků, kteří působili proti komunistickému režimu. Na nové výstavě ukazuje českou výtvarnou scénu spojenou s Chartou 77. Cílem je podle ředitelky galerie a kurátorky výstavy Barvy nesouhlasu Dany Veselské připomenout události, které podpisu dokumentu před 50 lety předcházely, a také ukázat, že svoboda není samozřejmost.
3: Na počátku charty byly velké procesy, které dělali komunisti s tou scénou alternativní kultury. A jednou z nich byl proces se členy hudebních skupin Plastic People of the Universe DG 307 a ten proces se odehrál v září 1976. To byl jeden z impulzů, který vedl ty lidi kolem charty, aby sepsali vlastně ten dokument, to prohlášení Charty 77, ve které je ten proces s těmi hudebníky i přímo zmíněn.
2: Od pátku 18. do pondělí 28. září budou ve Vladislavském sále na Pražském hradě vystaveny pro veřejnost korunovační klenoty. Vystaveno bude letos i korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude zdarma. Klíčníci vyjmou klenoty z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září. Další 3 dny budou klenoty moci navštívit školní výpravy. Pak se výstava otevře pro veřejnost. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Radio Beat.

0: večera Halloween na Radio Beat.
1: 10 minut po 18. hodině, tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme sobotu 11. července roku 2026. Svátek má Bořek a už za hoďku se na vás tady ve vedlejším studiu chystá Radek Leitl, takže ho můžete už i klidně teď psát nějaká ta svoje přání do té rokové pípy. Rádia Beat bude rád, když jich to bude mít co nejvíc. No a protože se ptáte, cože to je za ten speciál Spark Halloweenský, tak vězte, že se jedná tedy o 40 let kariéry Halloween ve velkém speciálu a praví se tu, že není druhé kapely, jako jsou Halloween. Dýňáci svou kariéru dalece překvapili, kročili ten domovský Hamburg a ten power metalový žánr a vystoupali do pozice přímo globálních metalových hvězd. No a na cestách jsou už od roku 1984 a neustále dokazují, jak velcí umělci to jsou. Vydejte se tedy s tímto časopisem na divokou jízdu do úspěchu osmdesátek, zlomových rozkolů, éry úspěchu i na cestu k usmíření. Společnost vám bude dělat všech 7 členů současné sestavy, kteří doširoka otevírají své dýňové duše a dozvíte se věci, o kterých jste vůbec netušili. Ano, máme tu 2 sběratelské obálky, 4 luxusní a 2 megapoustry, tedy plakáty, 7 nových hloubkových rozhovorů, 17 recenzí jejich studiových alb, 77 exkluzivních a raritních fotek, 116 nabitých stran celkem a ten speciál, jak už jsme tedy říkali, vychází ve 2 verzích se 2 sběratelskými obálkami a každé vydání obsahuje 2 jiné, odlišné A2-kové plakáty. A my si dáme zase Halloween a tentokrát přímo úvod alba Master of the Rings z roku 1994 a zase pěkně i s tím začátkem. Takhle.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: 40 let historie kapely v jednom víkendu. Halloween. Na Rádiu B.
1: No, já už tu mám připravenou, myslím, moc pěknou skladbu jménem Crimson Rider, která otevírá album Aeronautics mezinárodní kapely jménem Masterplan. Vydáno bylo roku 2005 a obsahuje takovou směs právě toho power metalu a také hard rocku, především díky tomu zpěvu. No a mě by zajímalo, proč já tady pouštím vlastně Masterplan, když máme víkend z Halloween, ale kdyby tam někdo to pojítko našel, věděl by, proč je tomu tak. Dám mu další Spark speciál, ten halloweenský, ale musíte zavolat na číslo 210 32 33 34. Už to hraje.

0: Rádio Beat.
1: Nazdar, Jirko, Frikolíš.
0: Ahoj, ahoj, tak proč je tomu tak?
1: Protože tam Roland Grapov, masterplan.
0: Ano, ano, on tehdy byl odejít, jak se říká,
1: ano.
0: Z Halloween a založil si tuhle kapelu a nebyl tam sám a byl tam ještě jeden z těch Halloween, víš, kerej? Ještě bubeník, Ulikuš, ano, bubeník, spolu, ano. Takhle. A doplnil je tedy hlavně tedy, kdo je tam dominantní, jak Jorn Lande, jako zpěváka vzniklo tohle, vlastně dvě alba s ním takhle vznikla. Tak jo, hele, super, máš tady ten spark, máš radost?
1: No jistě, to víš, jo.
0: To víš, jo, no tak jo. A to, pověsíš si někam plakát, nebo to necháš vevnitř?
1: Ty, dám to kamarádce.
0: Dáš to kamarádce.
1: Ano, plakáty dám kamarádce, já už to nemám kde povyšat.
0: Jasný.
1: To má pořád, to nemá dost, takže.
0: Dobře.
1: A ona ji miluje a jede na master na ně, takže.
0: Tak třeba si ho tam může vzít sebou a podepíšou ji ho tam na autogramiádě, že jo?
1: Jasné, ano, přesně.
0: Tak jo, hele, nepokládat, píšu si kontakt.
1: Jasné.

0: 40 let.
1: 40 let.
0: 17 desek.
2: 17 desek.
0: A poutavé čtení na teplé letní večery. Halloween na Rádiu B.
3: No a protože tu diskografii letitou Halloween tu chceme tak nějak projet, prosvištět tam a zase zpátky úplně celou se vším všudy, nemůžeme vynechat samozřejmě ani živáky, které jsou na druhou stranu u mnoha fanoušků těmi nejoblíbenějšími. No a tím druhým v pořadí byl ten, který v roce 1996 dostal název High Life a kapela tu chtěla tak trošku prezentovat, jak se v kapele již usadil nový zpěvák Andy Derry, také bubeník Uli Kuš. Tenhle živák vznikl nebo byl nahrán na koncertech v Itálii a také ve Španělsku hned na třech, aby se to dalo pěkně vybrat a všechno to tam šlapalo, cinkalo, zvonilo a ladilo tak, jak to má být. No a z tohohle živáku vybírám jako takovou malou ukázku skladbu Mr. Ego, nebo Ego, chcete-li, s dodatkem Take Me Down.

0: Tak trochu hard and heavy weekend. Halloween na Rádiu B.
1: No a ta dnešní první část tohoto víkendu věnovaného legendě Halloween se nám pomalu chýlí ke konci, ale večer na beatu zdaleka ne, tak nezapomeňte posílat svoje přání, písňová tedy Radkovi Lajtlovi, který už se tady na vás těší, a to nejlépe jako SMSky na číslo 720 001 222. On vás rád jistě vyslyší a nějakou tu písničku vám zahraje. Naposledy vás tedy ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl. No a rozloučenou tu mám, než se ráno setkáme, protože dneska jsme měli s Danem prohozenou směnu, protože on koncertuje, tak zítra já se dojdu teďka jenom domů tak jako trošku vychrupčit a zase dorazím ráno. Takže se na vás budu těšit. No a teď tu mám nerozloučenou jakou velkou fajnovost právě od Halloween, a to celý ten úvod, tedy skladbu I'm Alive a také to intro předtím toho slavného alba Keeper of the Seven Keys, té jedničky, kterou já mám teda osobně trošku radši než tu dvojku, no a proto jsem právě si nechal tenhle ten začátek krásný takhle úplně nakonec. Ne, mějte se fanfárově a těším se na vás zase zítra.

Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

0: Rádio Beat. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
2: Z býťáckého výčepu se opět po týdnu hlásí Radek Lajtl a všem posluchačům přeji pohodový letní večer. Začíná další vydání rockové pípy a nás tedy čeká mix té nejlepší muziky, kterou si budete vybírat sami podle své momentální chuti a nálady. Vaše oblíbené kapely a skladby mi posílejte jako vždy ve formě SMSek na to známé číslo 720 001 222 anebo mailem na studio@radiobeat.cz. Linku sem do studia, tu už taky znáte, 210 32 33 34 a kromě toho máte určitě ve svých mobilech taky naši aplikaci, kterou můžete využít buď na psaní, anebo k tomu, abyste si své přání rovnou sami namluvili a odeslali k nám do studia. Na start dnešní rockové pípy teď dávám Metalliku a všem posluchačům přeju klidný večer a nerušený poslech.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já tě zdravím Radku srdečně, tady Alana z Mohelnice. Prosím o zahrání písničky od Ozzyho Osbourna.
2: Dobře, dobře, zahrajeme Ozzyho. A budeš chtít nějakou konkrétní věc, nebo to necháš na mě?
1: Já to nechám dle tvého výběru, prosím. A byla by ta písnička pro tebe, pro mě, pro mého manžela a pro všechny býťáky, kteří tak strašně rádi poslouchají Radio Beat, tak jako já.
2: Tak to mě samozřejmě těší a doufám, že tě ještě nějakou dobu budeme dělat radost
1: ano.
2: Naší muzikou. No a
1: ano.
2: Ty jsi se zmiňovala minule, že máš nějaký zdravotní problémy, co si pamatuju.
1: Ano.
2: Už je to v pořádku všechno?
1: No není to v pořádku. Není.
2: Tak já tě samozřejmě, Alenko, držím palce a doufám, že všechno dobře dopadne a pokud bychom tě udělali radost třeba nějakým ano. výběrem tvý oblíbený muziky, zrovna toho Ozzyho, tak tě ho samozřejmě posílám a držíme palce.
1: Strašně moc ti děkuju a doufám, že se uzdravím.
2: No, tak nic jiného si nepřejeme.
1: Děkuji moc, Radku, tak krásný večer a ahoj.
2: Ahoj.

0: Hračka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku. Pavel Spravčit. Chtěl bych zahrát kapelu Vitacit a chtěl bych to asi pro všechny dřív narozenější, kdo to znají, pro vás určitě, pro všechny byťáky, jako určitě si je připomenout, kapelu Vitacit, zaslouží si to.
2: Určitě, to je legenda taky, že jo, metalová.
1: Určitě.
2: A dlouho už jsme nehráli, tak já si myslím, že to asi udělám radost víc lidem, než tobě a mě. Já si jo. Taky s chutí rád poslechnu.
1: Tak to je super. Jo.
2: Vitacit, jo, to bychom měli častěji pouštět, takovýhle legendy.
1: Jo, tak si myslím, že je to zasloužený, jako, že by mělo být, jako tady ty české kapely, jako Vitacit, Kern, Citron a tak nějak.
2: Jo,
1: jako
2: jo, ta, občas si hrajeme, to je určitě. Pravda, ale ten Vitacit, ten je takový trošku opomíjený.
1: Určitě.
2: Tak jo.
1: Děkuju moc.
2: Já děkuju taky. Za tip a za připomenutí téhle legendy.
1: Jo, super, děkuju taky moc, jo. Tak se mějte. Na své. Pozdravuji byťáky. Jo, zatím. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Zdravím pana Výčepního a poprosil bych načepovat jedny nové Párply. Je to skvělé album a je úplně jedno, co z něj vybereš. Všem býťákům i tobě přeju hezký večer. Olda, Česká Lípa. No vidíte, a zase jsme u toho. Minule jsme tady mluvili o koncertech Def Leppard a Alice Coopera a vlastně shodli jsme se na tom, že těmhle dětkům v uvozovkách tedy to pořád hraje jako za mlada. A teď do toho přijdou Párplové s novým albem. A aby toho nebylo málo, tak svý nový album včera vydali další, úplně ty nejvíc nesmrtelní dětci, a to jsou Rolling Stones. A protože k tomu albu Rolling Stones se určitě dostanou během týdne mý kolegové během denního vysílání, tak my se teď podíváme na to nové párplovské album. A pokud tedy Olda nechal výběr na mě, tak mně se tam hodně líbí skladba The Only Horse in Town a právě tu si teď tady na Oldovo přání pustíme.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer.
2: Tady mi svítí taková zvláštní předvolba. Odkud mi voláte teď?
1: Volám ze zahraničí, prostřed Francie, ano.
2: Z prostředka Francie, no tak tam tolik posluchačů nemáme, to se musím přiznat, že jste možná první, kdo z Francie zavolal.
1: No to si nemyslím.
2: Nemyslíte, tak já mám asi málo zkušeností s vysíláním. Dobře, takže zdravím vás do Francie a povídejte, jaké máte přání?
1: Chtěl bych, jestli by bylo možné Pixies teda, nějakou písničku, mají spoustu pěkných písniček samozřejmě, ale hlavně Nevermind, protože ta je strašně profláka.
2: Dobře, tak tu vynecháme a jinak tedy cokoliv vyberu, tak by mohlo projít, jako, jo?
1: Děkuji, mnohokrát.
2: Dobře, tak já vás zdravím do Francie. Jak je tam vůbec teď?
1: No horko.
2: Horko jako všude, no, to jsem se zeptal docela chytře teda.
1: No. Je tady opravdu horko a my jsme byli u vody celý víkend, se snažíme být u vody a no prostě je to pekelné, pekelné. A dobré. I tady v tom středu, kdy jsme pod horama, nebo pod horama, pod hůřím, je to opravdu, všecko je žluté. Tady dříve bylo zelená tráva a teď je to všecko žluté. A hlavně pro ty zvířata, tady máme všude pastviny s krávama a nejsou zrovna spokojený.
2: Tak necháme počasí počasím, s tím asi nic neuděláme. Ostatně poroučení větru a dešti na to tady byly jiný frajeři.
1: Necháme někomu jinému, přesně tak.
2: Stejně se jim to nepovedlo. Takže my si dáme aspoň ty Pixies a já teda vyberu nějakou, kromě Nevermind, ano, mám tady poznámku. No a vám přeju, ať se ve Francii daří, no a snad to počasí třeba bude lepší.
1: No, děkuji vám všetkým a všetkým zdravím a přeju hezký večer. Čau, čau.
2: Děkujem, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, já bych chtěl zahrát pro svou manželku, Romanu, Justinu od 13. století. K narození nám, ona bude slavit 50 let. No, to je takový věk mezi 18 až tím ostatním životem. A ji strašně miluju.
2: Dobře, tak uslyší to přímo od vás.
1: Nikdo neměla být.
2: Dobrý. Justinu od 13. století tady pošleme vaší partnerce, ano?
1: Romaně.
2: A má narozeniny, ano. Jak jste říkal, mezi 18 a zbytkem života, nebo jak jste to tam formuloval?
1: Ano.
2: Jo. Dobře, takže nebudeme asi říkat, který číslo, to se udám neříká.
1: No, tak ženská, pro té dáma se říká věk, ne?
2: Jasně, to se neříká.
1: Nevím, kolik vám vy nevíte, že každá dáma má 18, ten ostatní, je? To nevíte?
2: Vím, proto jsem se taky neptal na konkrétní věk. Nicméně k těm narozeninám přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, to je takový to obligátní přání, ale jinak samozřejmě i hodně radosti ze života a jestli můžeme poslat aspoň takovýhle malý dárek v podobě Justiny od 13. století, tak tady je a užijte si krásnou oslavu.
1: Děkuji za to, že jste udělali pro mě to, co jsem chtěl. Jo?
2: Jo?

0: a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Takže ještě jednou všechny zdravím, tady Luďa, pojďte jim. Já bych chtěl něco zase, co se jen tak nehraje na beatu.
2: A je, je.
1: A prosím tě, jo, to nebude žádný problém. Michal Schenker, co ti řekne, co znáš. A on nahrál s Gary Bardnem in akustik, nebo akustik projekt, album, a tam je několik nádherných skladeb. A třeba skladba Lost, jo, to je neskutečně nádherný, nádherná muzika. Takže si by to šlo. Michal Schenker, Gary Barden.
2: Kusím to najít.
1: Ale určitě to tam jako bude, protože to je docela známý album.
2: Dobře, zkusím najít.
1: Hele, já přeju všem hezký večer.
2: Luďo.
1: A pěkně se to poslouchá.
2: Tak to je dobře.
1: Mám tady z jedné přilehlé vesnice pecky a fláky, ale docela jsem to přehlušil tady rádiem.
2: Tak to je správný.
1: Tak jo, pěkný večer přeju. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak a teď trochu sportu. Ahoj Radku, protože Portugalci i s tím jejich nagelovaným paňákem už jsou doma, tak bys jim mohl dodatečně zahrát mé oblíbené Etic Demons a jejich oslavnou písničku O Conde Stável. Text je v portugalštině o jejich národním hrdinovi a zpívá se tam: kdo půjde do bitvy po mém boku, ten nikdy nepadne. Což se tedy v případě Ronalda evidentně nestalo. Tak co kdybychom si dneska dali tyhle portugalské Iron Maiden? Díky, Zdeněk z Hradce. No, z toho vidím, že Zdeněk asi nebude členem fanklubu Cristiana Ronalda. Což se tedy přiznám, že já taky ne. Ale kdybych si měl vybrat v takovým tom letitým sporu, jestli je lepší Ronaldo nebo Messi, tak bez váhání Ronaldo, protože Messi a vlastně celá Argentina je pro mě synonymem toho úplně nejhoršího ve fotbale. Už od Maradony a jeho boží ruky proti Anglii před 40 lety. No a myslím si, že kdo sleduje tohle mistrovství světa a je normální a nezaslepený fanoušek, tak to musí vědět taky. No, konec, zavírám fotbalové okénko. K fotbalu se, myslím, dneska během večera ještě několikrát vrátíme. Teď si tedy zahrajeme na Zdeňkovo přání ty portugalský maideny.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Tomáš z Olomouce. Ahoj. Rádio Beat, zdravím. Chtěl bych prostě o Miláčka, Danušku zahrát něco od Jethro Tull.
2: To už jsme, pravda, dlouho nepustili.
1: No právě.
2: A co bychom od nich vybrali?
1: Hele, nechám na vás, jako tam je spoustu dobrých skladeb, jako...
2: No právě, je jich tam tolik, že nevím teď úplně přesně kterou, ale určitě si s tím poradím.
1: Děkuji.
2: Takže to bude pro tebe, pro Danušku a pro všechny býťáky, kterým už třeba Jethro Tull chyběli.
1: Pro všechny býťáky, kteří poslouchají a mají rádi dobrou hudbu.
2: Tak, to bylo hezky řečeno.
1: Wow,
2: doufám, děkujem, že jim uděláme tvým výběrem radost.
1: OK, děkuji moc krát, pěkný večer.
2: Není zač, měj se hezky a zdravím do Olomouce. Ahoj.
1: Čauky, ahoj. Olomouc zdraví Prahu.
2: Tak, díky, ahoj.
1: Čauky.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, teď tady mám jednu SMSku, která taky přišla už odpoledne a díky ní se teď zaspomínáme na jednu akci, která proběhla zhruba před 40 lety. Ahoj Radku, když si minule pouštěl Die Totenhosen a Aleše v originále, tak bych tě dnes poprosil o nějakou další jejich skladbu. Mají totiž spoustu výborných věcí a je to svým způsobem taky legenda, stejně jako u nás Tři sestry. Poslal bych to pro všechny starý Číra a hlavně pro ty, co si pamatujou Totenhosen z toho slavného koncertu na Lochotíně. Děkuju, Tomáš ze Žihle. Jo, Totenhosen na Lochotíně, rok 87, tuším. Jenom pro ty, kdo netuší, o co šlo, to byl koncert, který se pořádal pod hlavičkou tehdejšího svazu mládeže a jmenoval se Mírový koncert. A do dneška se vlastně neví, jestli to byla předem připravená provokace ze strany STB, aby pak mohla policie zasáhnout proti pankáčům, anebo prostě jenom totální selhání pořadatelů, kteří vůbec netušili, co způsobí, když na pódiu vystoupí Totenhosen, samozřejmě, že kotel se tam rozjel a pankáči řádili, a hned po nich přišel šaškovat Michal David s těma jeho disco popěvkama. Tak jak myslíte, že to mohlo dopadnout? Začalo to pískáním, že jo, pak přiletěl první kalímek s pivem, no a nakonec začal lítat ten jemný štěrk, co tam byl vysypaný pod pódiem, možná záměrně, protože to se právě neví, do dneška se špekuluje, jestli tenkrát STB to záměrně vlastně takhle připravila, aby pak měli důvod zasáhnout proti pankáčům. No a celý koncert skončil ostudou, protože samozřejmě Michal David utek z pódia, no a policie ukončila celou akci a bylo po všem. Nicméně Totenhosen v tom byli nevinně, ty zahráli naopak skvěle, potěšili nás tady, protože to byla jedna z mála těch západních kapel, která sem přijela zahrát. No a pokud tedy Tomáš ze Žihle je jedním z pamětníků a

0: Ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý, tady Filip ze Šumperka. Já bych poprosil, jestli by se dala zahrát Čajovna od Blue Effectu.
2: No, určitě by se dala zahrát, to víte, že jo, Filipe?
1: Tak bych to poslal tady všem býťákům, takhle.
2: No, já si myslím, že Čajovna udělá radost určitě všem býťákům a to je taky legenda, kterou bychom si měli čas od času připomenout.
1: Dobrá, tak děkuju.
2: Není zač a já děkuju vám za dobrý tip na dobrou muziku.
1: Tak jo, mějte se.
2: Díky, ahoj.
1: Naschle.

0: Rádio Beat. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
2: Je krátce po 20. hodině a na Rádiu Beat pokračuje rocková pípa, ve které si načepujeme další porci muziky na vaše přání. Až do 23. hodiny je pro vaše tipy otevřená SMS brána 720 001 222 a stejně tak je připravená i mailová adresa studio@radiobeat.cz. No a kdo by si o své oblíbené kapele chtěl popovídat a třeba ještě k tomu přidat nějaký vzkaz, může volat na linku 210 32 33 34. Nerušený poslech vám z výčepu Rádia Beat přeje Radek Leitl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak zdravím, Radku. Mohli bychom zahrát Black Sabbath, jedničku Black Sabbath, že ta skladba 13. února, pátek změnila celý rockovej, metalovej prostě svět. Úžasná věc, tak budu rád, když ji pustíš a bude to pro tebe, pro všechny rockery, pro všechny poprový rockery a i pro moju manželku Ilonku. Já vám moc děkuju, těch se hezky. Čau,
3: díky, díky Martine, to si řekl moc hezky. Já si myslím, že takovouhle legendu si musíme připomenout, protože, jak říkáš, od téhle chvíle už bylo všechno jinak.
2: Přesně tak, to, už bylo všechno jinak. To bylo. Přesně tak, rádio, hele. Tak se mě hezky, jo. Zdravím, jestli on koutě zdravím.
3: Jo, díky, díky, ahoj.
2: Tak se mě hezky, ahoj, chlapé, čau, čau.

0: Roková pípa. Na Rádiu B.
1: Tak teď jsme se spojili, abych tak řekl, s naším zpravodajem z Londýna. Já tě zdravím, Radíme. Ahoj.
2: Ahoj, Radku.
1: Všichni se připravujou na, řekl bych, předčasné finále letošního mistrovství světa, což je tedy zápas Anglie-Norsko. Tak přímo z Londýna, jaká je atmosféra a jak se připravují Angličani na tenhle zápas?
2: No, spousta lidí má vlajky na autech samozřejmě. Ta spousta fanoušků sedí v hospodách, připravený u velký televize, aby mohla pozbuzovat, a samozřejmě se to neobejde bez nějakých těch piv, a podle toho, jak ten večer půjde, určitě i panáku.
1: No, bude se buď slavit, anebo pít na žal, že jo?
2: No, určitě.
1: Jinak to nedopadne.
2: Bez ohledu, v podstatě výsledek svýho spodí bude stejný, bez ohledu na fotbalový výsledek.
1: Tak.
2: Akorát ta nálada lidí bude trošku jiná, ale samozřejmě všichni by si přáli, aby po 60 letech konečně Anglie zase přivezla něco domů, no.
1: Určitě bys to zasloužila, protože letos má výborný tým a jsem osobně sám strašně zvědav, jak to v noci dopadne. Takže, Radíme, díky moc za takovouhle aspoň krátkou reportáž, dovedu si to tam docela živě představit, a když už tě mám na drátě, jakou písničku by si ty přál sám teď slyšet v rokové pípě?
2: Něco netradičně mimo Anglii, a Ivan Král je prostě taková hvězda, že to si myslím, že by bylo dobrý pustit.
1: Díky za tip, já tedy něco od Ivana Krále určitě najdu. A tobě děkuju, že ses ozval, a třeba příští týden to můžeme potom zhodnotit, jak to dopadlo a jak Angličani nesli případné vítězství anebo případnou prohru.
2: Určitě dám vědět. Přeji ti příjemný večer a uslyšíme se příští týden určitě.
1: Děkuju a měj se taky hezky. Ahoj.
2: Měj se, Radku, díky. Čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Další přání mi přišlo od Beťáka, který se podepsal jako Jéňo. Ahoj, můžu poprosit Anybody Seen My Baby od Rolling Stones? Chtěl bych to pro moji drahocenou polovičku k 50. narozeninám. No, Jéňo, můžeš samozřejmě a tohle přání taky rád splním. Vlastně o Rolling Stones jsme tady před chvílí mluvili, zmiňoval jsem se o nich v souvislosti s tím jejich aktuálním albem, ale Jéňa si vybral dneska jedno z těch starších, konkrétně tedy Bridges to Babylon a skladbu Anybody Seen My Baby. A já ji teď Jéňovi a hlavně tedy jeho drahé polovičce právě teď posílám někam do Anglie, tuším. Nebo aspoň si myslím, že tam podle toho předčíslí, odkud mi Jéňa poslal své přání. Takže zdravím do Anglie a tady je ten hudební dárek pro tvou drahou polovičku.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Zdravím všechny býťáky a pana Výčepního. Minulý týden jsem uklízela zahradu, dneska natírám bránu. Prosila bych zahrát Zvláštní mámu od Leška Semelky a chtěla bych to věnovat mému manželovi Lumírkovi, který mi při mé pracovní činnosti fandí spoza pergoly. Děkuju, Ivana. No, což mi tedy připomíná takovou tu známou větu: práce se nebojím, vydržím se na ní dívat celé hodiny. A já mám tedy dojem, že paní Ivana je úplně dokonalá manželka, protože sama pracuje a řekne Lumírkovi: sedni si, odpočívej, nedělej nic, já to udělám za tebe, a ještě mu nechá k tomu zahrát Leška Semelku. Klobouk dolů před Ivanou, takových manželek opravdu moc není. Doufám, že si Lumírku dostatečně vážíš, a když tě teď tedy nechala ještě zahrát Leška Semelku, tak doufám, že jí to nějakým způsobem taky oplatíš. Takže tady je Lešek Semelka, já přeji Ivaně, ať se jí dobře pracuje, a Lumírkovi, ať se dobře odpočívá.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Býťačka Iva ze Zlína by teď ráda poděkovala všem hasičům a záchranářům, kteří zasahovali u toho velkého požáru ve Zlíně. Určitě jste všichni sledovali ve zprávách. To rozhodně nebyl žádný malý ohníček, naopak. Takže by jim chtěla aspoň takhle poděkovat a poslat jim Starmana od Davida Bowieho. Takže tohle přání samozřejmě rád plním a posílám Davida Bowieho a píseň Starman právě všem, kteří bojovali s tím ohněm ve Zlíně. A Iva své přání zakončila takovým malým veršíkem. Mám kamarády na horské i mezi záchranáři. Od srdce s respektem vzdávám hold a přeji všem, ať se jim ve všem daří.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Další SMS-kové přání nám poslali věrní posluchači Rockové pípy, pan Pershing a paní Stáňa. A pro dnešek si vybrali Divokýho Billa, píseň Plakala. A chtěli by poslat všem jen tak pro radost a dobrou náladu. Tak já teď Divokýho Billa posílám na přání Pershinga a Stáni všem, aby měli radost a dobrou náladu. Doufám, že ji mají. A když se teď dívám, jak se nám zatím skládá ta druhá hodina dnešní Rockové pípy, tak je to zatím takový nerozhodný zápas, řekl bych, britské legendy proti české domácí scéně. Zatím je to nerozhodně. Tak uvidíme, jak se bude ten večer vyvíjet dál. Rozhodně pište, volejte, dávejte vaše tipy, ať můžeme skládat další hudební mix.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, jadne velké losiny od kulatý lopaty. Takže dneska má Olinka svátek a tak bychom jí chtěli všetci popřát hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky v životě a nechal bych zahrát od Nazaret Love Hearts.
2: To si vybral dobře, Jardo. A já se tedy s dovolením taky připojím a tvoji Olince přeju totéž. Všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti. No a prostě ať se máte dobře.
1: Ano, děkujeme moc.
2: Tak jo, budete to slavit dneska?
1: No trošku něco tady opíkáme na zahradě.
2: Tak ať se daří, ať se oslava povede. Tak mějte
1: děkujeme,
2: se hezky.
1: Děkujeme.
2: Ahoj. Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Nazdar, Ráďo, tady taky Radek.
2: Nazdar.
1: Nazdar, prosím tě, to by měl nějaké Dire Straits, kdybys tam našel něco svěžnějšího takového.
2: Jo, určitě to víš, že jo, tady něco najdu.
1: Jo, takže všem býťákům a nám tady rokem pod Luhačovic.
2: A Luhačovice, krásné městečko. Jo.
1: Ano, náveda, ano. Dobro.
2: Tak jo.
1: Tak díky moc a nech se tam vyběr nějaké takové divější. Jo?
2: Dobře, budu se snažit a vy se mějte krásně a zdravím na druhý konec Čech.
1: Ano, tady Morava, to není druhý konec Čech.
2: No, my jsme si vždycky dělali srandu, že když jezdíme do Luhačovic, tak to už je západní Asie, ale tak doufám, jo, že jsem tě neurazil jako Moravák.
1: Ne, vůbec ne. Tak fajn, tak díky moc a budu se těšit. Tak jo,
2: čauky. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Ahoj, jsme na ostrově Favignana a posloucháme Rádio Beat. Rádi bychom slyšeli Mochu Mírke Bílé. Děkujeme.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Pepa z Krumlova. Zdravím všechny bíťáky při krásný sobotě, krásný večer. Makám na svý javce v horký garáži, v žízeň jak trám.
2: To věřím.
1: A prosil bych k tomuhle všemu zahrát Learning to Fly od Floydu. Ať nám ty holky pěkně lítají, bezpečně.
2: Jo, jo, jo, určitě, určitě. Dobrý, děkuju, tak my zase naopak zdravíme do Krumlova.
1: Děkujem, děkujem.
2: Mějte tam hezký večer, díky za výběr muziky. No a snad ta žízeň, jakou máš, bude čím dál tím menší. Ne, hrozná, naopak. Nějaký zmenšuj.
1: Ale až se dílo zadaří, pak ji uhasím.
2: Dobře, tak jo, tak držím palce, ať se to dílo fakt podaří. Ahoj.
1: Díky, já zdravím všechny, ahoj.

mixtures, bridge, colors.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Předtím, než druhou polovinu rockové pípy otevře Lou Gramm, tak vám jenom pro pořádek, ale hlavně pro ty býťáky, kteří do našeho výčepu třeba dorazili až teď, připomenu ta důležitá čísla pro dnešní večer. 720 001 222, to je číslo SMS brány, a 210 32 33 34 je pevná linka sem do studia. Tahle čísla budete totiž potřebovat, pokud se taky rozhodnete přispět do playlistu následujících dvou hodin. Na vaše nápady, tipy a přání už tady netrpělivě čeká výčepní Radek Leitl a přeje vám ničím nerušený poslech.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nazdar, tady Pavel z Brna.
2: Nazdar, Pavle z Brna.
1: No, chtěl bych zahrát Tomit Hajera Turbo, to nový.
2: To bychom mohli zařadit, určitě, určitě tě ji tam dám.
1: Jasný, jasný, díky.
2: Pro koho bys to chtěl, nebo komu to chceš poslat?
1: No, chtěl bych to mi promout přítelkyni Ivanu a pro sebe.
2: No.
1: Richarda Kibice dceru si vzal, no, Tomit Hajer.
2: Ano, já vím, kdo to je.
1: Ale dobrý, to je dobrá písnička, dobře se to povedlo.
2: Jo? Tak on to vlastně skládal, já se pamatuju, jak si o tom povídali, ty kluci v rozhovoru vlastně, že Radek Zíka tenkrát říkal, napiš to tak, jako kdybys to psal pro Kiss, aby to bylo melodický, chytlavý, ale zároveň, aby to bylo i pro Turbo. Myslím si, že se mu to povedlo dobře.
1: Ale je to melodický, chytlavý, je to dobrý.
2: Takže dáme Tomio Tyra a Turbo.
1: Tu jeho pecku, ale anglickou. My life, jasný.
2: Přesně, tak už jí tam dávám, jo?
1: Tak jo, díky.
2: Tak jo, měj se hezky, díky, ahoj.
1: Tak se měj hezky a čau.
2: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, ty, já jsem se dovolil, já se zblázním.
2: To neděle, povídej radši, co chceš za muziku.
1: To je Libor Šemechnice, ale vy zbydlím v Mnichově, poslouchám vás tady. Chci něco, kdyby to šlo něco od Bonamassi a Bad Harp.
2: Vím, co myslíš, to je moc hezká věc, to tě tam určitě rád zařadím.
1: Jo, pro všechny byťáky a pro všechny semechňáky u Opočna ve východních Čechách a pro všechny byťáky, které mají rádi dobrou hudbu.
2: Tak to jsou asi všichni.
1: Tak jo.
2: Dobrý.
1: Tak díky a přeju hezký večer.
2: Tobě taky, měj se hezky.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady brávám z telefonu. Já bych sem chtěla dnešnímu narozeninový dní pro mého manžela zahrát panu Pukom Moulin Rouge, jestli by to bylo možné.
3: Určitě, to víte, že jo.
2: Jo, je to Luděček Binderu a je to ta nejkrásnější osoba na světě a strašně mi pomáhá.
3: Dobře, taky pošleme panoptiko, jo?
2: Děkuji moc krát.
3: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Taky, naschledanou, děkuji.

Mancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vypět.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady závodák. Vyhrajete teď na přání, že jo?
2: Ano.
1: Ale pokud by bylo možný, tak motor žít.
2: To by bylo možný, samozřejmě.
1: Pro závodáka vyberte písničku jakou.
2: Jakoukoliv.
1: Jakoukoliv.
2: Dobře,
1: já... pozdravuju všechny výťáky, zdravím a jsem rád, že jsem se dovolal.
2: Dobrý, tak mi děkujeme taky za tip na další dobrou muziku. Mějte se hezky, přeju hezký večer.
1: Tak jo, díky. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Podníráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku. Tady
2: ahoj.
1: Roman, čau.
2: Ahoj, Romane.
1: Prosím tě, hlavně ti musím poděkovat, že jsi nám posledně nechal zahrát do těch krásně vytopených autobusů. Kluky to potěšilo, tak ještě jednou děkujem.
2: Jo, za málo, za málo.
1: A já mám tenhle měsíc u toho krásného podniku 30 let, tak jestli můžu dneska poprosit něco já.
2: Ojoj, to se musí oslavit, takovéhle výročí, tak povídej.
1: Jo, hlavně když jsem přišel z práce už, no. Můžu o chumurky?
2: Už jsou tam.
1: Už jsou tam? Hmm. Tak něco jiného? Takhle to kruhy?
2: Jo, ty tam nejsou, tak teď si je tam právě zařadil.
1: Hele, perfekt. Všem hezký večer a ještě jednou děkujem.
2: Vůbec není zač.
1: Ale máme zač. Hele, díky moc a hezký večer. Ahoj.
2: Jo, tobě taky, užij si ho. Ahoj.
1: Jo, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Rádio Beat. Já jsem se dovolal. Není možný ani.
2: Dneska máte šťastný den. Tak,
1: chtěl
2: povídejte.
1: Vás poprosit o písničku nějakou nebo něco, jsem slůdý, sláb, nemocen. Gary Glitter, jak si říkal, u nás tak do toho. Je to možný?
2: Gary Glitter. No, něco bych tady určitě našel. Teď z hlavy zrovna nevím, ale když mi dáte chviličku, něco určitě najdu.
1: A nebo klidně Katapult XY.
2: Já myslím, že Garyho Glittera dáme. Katapult hrajeme dost často, Garyho Glittera naopak málo, tak ať to zase prostřídáme.
1: Já jsem na tým vyrost, na takových těch, všechno jsem na tým vyrost.
2: Tak to bude taková hezká vzpomínka vlastně.
1: Tak to je pro všechny byťáky, pro vás a přeji hezký večer.
2: Vám taky a já děkuju za výběr muziky a za toho Garyho Glittera. To bude takový zase trošku zpestření dneska večer.
1: Já děkuji.
2: Tak se mějte hezky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Býťák David Souhříně si se na nás obrátil s prosbou, abychom zahráli dneska něco od kapely Linkin Park. A jak už to bývá, výběr nechal na mě. Takže já doufám, že jsem se se svou volbou trefil. Davidovi teď posílám píseň Leave Out All The Rest a věřím, že Davidová volba potěšila nejen jeho samotného, ale i třeba všechny fanoušky Linkin Park.

0: Rocková pípa. Na Rádiu B.
1: Před chvílí jsme tady hráli řidičům autobusu a mezi tím se nám ozval další řidič autobusu, Karel, který teď právě jede z Chorvatska a poprosil mě, abych mu na cestu poslal škvor sílu starých vín. Takže samozřejmě tohle taky rád plním. Přeju Karlovi, ať cesta proběhne naprosto bez problémů, ať mu to utíká, ať dojede včas a hlavně v pořádku. Síla starých vín teď putuje někam směrem na Chorvatsko a doufám, že Karlovi pomůže aspoň trošku zpříjemnit tu noční cestu.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau Radku, tady Murphy.
2: Nazdár Murphy, ahoj, ahoj.
1: Hele, nějaký ten Krolens tam nemáš asi, viď?
2: Ale to víš, že bych ho tady našel, pro tebe,
1: našel.
2: Pro tebe
1: hele,
2: vždycky.
1: A neměl bys tam, já právě nevím, jak se to přesně jmenuje, myslím, že Lady Lake, to byla první skladba, kterou jsem od nich kdysi slyšel, když jsem je objevil, ale jinak to nechám na tobě.
2: Dobře, já tady asi tu úplně nejstarší nemám, ale určitě tady mám White Buffalo.
1: No, tak můžeš samozřejmě, můžeš to tam hodit a myslím, že to je možná z té její první desky nebo
2: z druhé desky. Nevadí, je to stejně dobrá muzika jako všechny ostatní, je to úplně skvělá kapela, dáme si ji zase po delší době a jsem rád, že jsi mi ji připomněl.
1: Dobře, já ti teda moc děkuju. Já jsem neměl teď poslední době nějak moc času jsem ti zavolat nebo tak, takže dneska jsem ještě sledoval tenis, že jo, takže byla to bomba prostě, takže dneska se mi podařilo se ti dovolat až takhle pozdě, no.
2: Nevadí, nevadí, dovol ses, dal si tip na výbornou muziku, takže všechno v pořádku.
1: Tak jo, já ti moc děkuju, hezký večer, krásně vysíláš.
2: Děkuju.
1: A zase se snad někdy uslyšíme.
2: Určitě, určitě, měj se hezky, ahoj.
1: Rádio, ty taky, měj se, díky, čau, ahoj.
2: Ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak dáme zase něco z vašich mailů. Ahoj Beatáci, opékáme buřty v divočině a čeká nás noc pod širákem. Přáli bychom si písničku Black od Pearl Jam. Bylo by to pro nás, bubeníka basačku a pro všechny rockery, kteří milují 90-kový rock a grunge. Moc děkujeme Standa a Ivča. Já si myslím, že rockeři, kteří milují 90-kový grunge, těch je tady ještě spoustu. Já se přiznám, že patřím tak nějak mezi ně. Mě to tak jako trošku lízlo, ale rád se k tomu teď vracím. Takže i já si rád poslechnu Black od Pearl Jam a myslím si, že nejenom já a ti rockeři 90-koví, ale i všichni ocení tuhle skvělou kapelu a zpěváka Eddieho Vedra.

0: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa na Rádiu Beat.
1: A když už jsem u těch mailů, tak si vemu hned další. Býťačka Veronika to napsala skoro jako žádost na úřad. Ahoj Býte, chtěla bych vás poprosit, jestli byste mi nemohli zahrát. Interpret, dvojtečka vypsaná fixa, písnička, dvojtečka majoretka. Snad se vám to bude hodit do playlistu. Veroniko, to ví, že jo, hodí se mi to a myslím si, že to bude taková hezká tečka za třetí hodinou rockové pípy a právě touhle písničkou ji teď uzavřeme.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Tak, v našem beatňáckém výčepu jsem právě teď narazil poslední sud a to znamená, že nás v dnešní rokové pípě čeká už jenom ta jedna závěrečná hodina. Ale i tu si můžete opět naplnit tou nejlepší muzikou podle vašeho vlastního výběru. Zavíračka je v 11, takže do té doby mi můžete posílat SMSky na číslo 720 001 222 anebo volat na linku 210 32 33 34. Pohodový závěr sobotního večera vám přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, já bych poprosil o zahrání písničky Left the Bard, Vyletěl mozek z letky.
2: Jo, to je taková ta ptákovina, co hrajeme občas v pátek, v pátečním flámu.
1: Ano, přesně ta.
2: Jo, je to hodně zvláštní písnička, teda musím říct.
1: Ano, a nám se líbí.
2: No, jinak byste si ji asi nechtěli poslechnout znovu, že jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Dobře, tak dáme Left the Bard.
1: Ano.
2: A bude to kam a pro koho?
1: Pro všechny býťáky.
2: No a je to jednoduše řečený. Jasně, takže pro všechny býťáky dáme teď kapelu Left the Bard. Ne,
1: ano.
2: Ne Def Leppard, ale Left the Bard.
1: Ano.
2: A Vyletěl mozek z lebky. Tak.
1: Ano. Děkuji moc.
2: Neberte tu písničku úplně vážně. Je to opravdu taková roková ptákovina prostě. No.
1: Ano, já.
2: Dobrý.
1: Jo, děkujeme moc.
2: Není záč, mějte se hezky.
1: Hezký večer.
2: Vám taky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Trojka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Honza z Horního Jelení. Prosím tě, mám přání. Před chvílí se v éteru objevil Libor, který pochází ze Semechnic a je teďka v Mnichově bydlí, jestli jsem to dobře pochopil.
2: Ano.
1: Mluvil, a padlo tam i Opočno. Něco o
2: Opočně. Jo, přesně. A posílal vám písničku.
1: Jasně, já jsem Opočňák, ale teď bydlím zase na Horním Jelení, jako on bydlí v Mnichově. Tak dáme pro Libora z Mnichova, ze Semechnic, pro všechny Opočňáky, pro všechny Jeleňáky a pro všechny příznivce pardubického Dynama a dali bychom od Citronu v Turánu, je to předělávka Čudas. A nebo tam potom dej originál.
2: Klidně můžeme dát originál. Já bych se přimlouval za originál.
1: Dobrý, v pohodě, díky, měj se, čau, čau.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Haló.
3: Ano, ano, slyšíme se.
2: Ano, slyšíme se.
3: Tak povídejte, jaké má...
2: Já tady sedím s dceruškou, moje nejmilovanější rádio. Jmenuje se Miluška a chtěli bychom zahrát něco od Rolling Stones.
3: Rolling Stones už jsme sice taky hráli, ale klidně je pustíme znova.
2: Super, jste poklad, děkuji.
3: Vyberete si něco sami nebo necháte to na mě?
2: Nechám to na vás.
3: Tak jo, tak doufám, že se trefím a že vám udělám mým výběrem radost.
2: Já je miluju všechny jejich písničky, takže je to jedno.
3: Takže se nemůžu splet. Tak to mám lehčí práci teda.
2: Ano.
3: Dobře, něco.
2: My jsme byli i na jejich koncertě, takže super.
3: Takže zdravím všechny fanoušky Rolling Stones a...
2: Ano, z Bruntálu.
3: Z Bruntálu dokonce, výborně.
2: Ano.
3: Tak jo, tak já zdravím Bruntál a fanoušky Rolling Stones, no a za chvilku tam pošlu nějakou jejich písničku, kterou...
2: Děkuju, jste pokát.
3: Díky, jenom mě vykopat, ano. Tak jo, mějte se hezky, dobrou
2: ano,
3: noc.
2: Ano, díky, dobrou.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý den, ježiši, jo. Já jsem Vojta a já bych strašně moc poprosil, jestli byste mi nemohli zahrát, prosím vás, tři sestry, modlitba pro partu.
2: No to víš, že bychom tě to mohli zahrát.
1: Fakt, ježiš, tak to děkuju.
2: No nemáš za co, ježiši.
1: Já vám děkuju.
2: Jo, tak to je fajn.
1: Ježiš, děkuju vám moc.
2: Hele, ty nemáš za co, to je v pohodě, to zahrajeme rádi.
1: Tak jo, tak děkuju.
2: Jo, tak jo. Tak ahoj. Jo,
1: ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Dan z Kladna. Chtěl bych nechat zahrát Onkám a Olinám k svátku dneska.
2: No vidíte, na ty jsme skoro zapomněli, no, naše Olinky. Tak co jste pro ně vybral?
1: Change od Ozzyho Osborna.
2: Tak jo, to si myslím, že jim udělá radost. A vy máte nějakou Olinku přímo někde tam kolem vás?
1: Mám tady manželku přes 30 let.
2: No, tak to je nádhera. Takže jí posíláme malinký dáreček, takový hudební, aspoň takhle na dálku, a já jí přeju všechno nejlepší k svátku.
1: Děkujeme moc.
2: Není zač.
1: Naschledanou zatím.
2: Zatím naschledanou, mějte se hezky.
1: Taky.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, dovolili jste se do rockový pípy?
2: Ano, přesně tak.
1: Tak můžem něco dát?
2: No určitě, proto mi asi voláte.
1: Jasně, dali bychom od Iron Maiden Dance of the Dead.
2: To bychom mohli, jo.
1: To bychom mohli, bylo by to pro naši babičku, ona to má moc ráda.
2: Babička má ráda Iron Maiden?
1: Jo, ty tady s náma sedí, tlačí buštíka z ohně a má to ráda.
2: Jejda. No tak oni babičky už dneska jsou na tom trochu jinak, že jo. Naše babičky poslouchaly Dechovku a Pepička Zímu, no a tyhle babičky už paří na Maidenech, no. Tak
1: máme moderní babičku.
2: Tak to jí pozdravujte a musíme jí pustit teda ty Maideny.
1: Děkujem pěkně.
2: Není zač, mějte se hezky a hezký večer.
1: Náhodobně.

0: Rocková pípa na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Jirka, toho času na chatě na Rzechu Nového Hrádku. Prosím o zahrání skladby Miluju severní nebe od skupiny Katapult pro všechny býťáky a přeji pěkný večer. Děkuju.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady u telefonu Olda. Radku, prosím tě, chtěl bych tě poprosit, jestli by jsem byl tak hodnej a pustil mi Rorího Gallaghera, Mississippi Shake, a je to pro všechny lidi, včetně dětí a starých lidí.
2: No takže pro všechny.
1: Úplně pro a pro tebe taky samozřejmě.
2: Jo, děkuju. Nevím, jestli teda zrovna tuhle písničku budeme mít v archivu, ale určitě tak nějakýho Rorího tady najdu.
1: Pak je ještě Bad Penny, pak nějak ten rock se to jmenuje. No, byl bych moc rád, protože já ho považuji za znamenitýho kytaristu a rád si to poslechnu od vás.
2: Určitě, já si ho taky rád poslechnu, dlouho už jsme ho zase neslyšeli. Tak já teď jdu pátrat do archivu a jednu z těch věcí snad určitě najdu.
1: V každém případě seš moc hodnej, přeju hezký večír. No a i se Rádio Beat má stále lépe a lépe, přestože už to asi lepší nepůjde.
2: No. Děkujeme, budeme se snažit, aby jsme i vám dělali neustále radost.
1: Ne, jste skvělí a jste jediný rádio, který poslouchám.
2: Děkuju, to potěší.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: A čekám na toho Rorího, děkuju.
2: Určitě.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, já tě zdravím, tady Alana z Mohelnice. Mohla bych si ještě písničku na přání nechat zahrát. Bylo by to pro tebe, pro mého manžela a pro mě. ACDC, Touch Too Much.
2: No vidíš, naprostá klasika. A ACDC jsme dneska úplně zapomněli pustit.
1: Ano.
2: Tak,
1: ano.
2: To je dobře, že jsi se ozvala.
1: Ano.
2: Tak jo, tak je dáme.
1: Přeju ti krásný večer, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Tak a to by bylo z dnešní rockové pípy všechno, nebo skoro všechno, protože ještě zbývá načepovat a odeslat to úplně poslední hudební přání, které mi tady ještě zbylo. Ale ještě předtím bych vám všem chtěl poděkovat za spolupráci při sestavování dnešního playlistu. No a doufám, že mi s tím pomůžete i příští sobotu, kdy se tady v našem býťáckém výčepu sejdeme, zase jak obvykle v 19 hodin, a společně roztočíme další rockovou pípu. Na samotný konec té dnešní jsem si nechal Michala Prokopa a Zloděje času, tedy píseň, o kterou si napsal býťák Petr ze Starého Hradiště, no a která taky uzavře dnešní rockovou pípu. Dobrou noc a pohodový zbytek víkendu vám přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.